0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवपुरी महादेव की जय, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गुड इवनिंग, वेलकम अगेन, वी हैव ब्यूटीफुल इवनिंग,
1: जैसे मामे क्रासनी वेचर,
0: इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर,
1: ये तो क्रासना एटमॉस्फेयरा,
0: इन सच ए एनवायरनमेंट,
1: v takovém prostředí.
0: It gives us very beautiful feelings.
1: Dostáváme krásné pocity.
0: Stress is slowly going away.
1: Odchází pomalu od nás stres.
0: All different kinds of stress in the body is released.
1: A uvolňuje se i různé napětí v těle.
0: And this time of our, this period of our time,
1: a tato doba, kdy jsme spolu,
0: every countries, everywhere, every societies, there is kind of tension.
1: V každé společnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day in stress, we are running.
1: Den za dnem jsme ve stresu a neustále pobíháme sem a tam.
0: Even we fly with aeroplane.
1: I když letíme letadlem.
0: Still it is not enough.
1: Stejně nám to nestačí.
0: So where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít?
0: This jivatma, our soul, which is living in us,
1: toto jivatma, naše duše, která v nás žije,
0: also want to know where to go.
1: Chce vědět, kam má jít.
0: In ancient time,
1: v dávných dobách,
0: also they had a big

0: stres.
1: Měli také velký stres.
0: There was less population.
1: Bylo méně populace.
0: The population of the humans.
1: Bylo méně lidí na světě.
0: But they also had lots of fear.
1: Ale ti lidé, co tu byli, tak měli hodně velký strach.
0: Stres. Depressions.
1: Měli deprese.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: We cannot get rid of it.
1: Toho se nejde zbavit.
0: So it means we have to live with.
1: Je třeba s tím žít.
0: If we don't want.
1: A když nechceme.
0: But other are forcing us.
1: Tak nás ostatní k tomu nutí.
0: Now what to do?
1: Co s tím?
0: So you know there's one nice story Holy Guruji tell.
1: Víte, že Holy Guruji vyprávěl jeden hezký příběh.
0: There was a horse rider.
1: Byl jeden jezdec na koni.
0: And that owner of the horse.
1: A majitel toho koně.
0: Was riding on the back of the horse through the desert.
1: Jel na hřbetě toho svého koně pouští.
0: Of course, both were suffering from the heat.
1: Jak jezdec, tak jeho kůň byli znaveni horkem.
0: Sun shining hot.
1: Svítilo slunce, bylo horko.
0: Very warm.
1: Vedro.
0: Time to time some tree to be seen.
1: Jenom tu a tam byl vidět nějaký strom.
0: And they came to one farmer.
1: Až dojeli k jednomu farmáři.
0: And the farmer had a farm very far distance.
1: A ten farmář měl v dálce svoji farmu.
0: So he had a water well.
1: A tam měl studnu.
0: So he was pumping water from the ground.
1: A ze země čerpal vodu.
0: And water was immediately going to the pipe.
1: A tu vodu rozváděl potrubím.
0: The horse and horseman.
1: Kůň a jezdec.
0: Both were thirsty.
1: Měli oba žízeň.
0: So the horseman requested the farmer, "We are thirsty, and can you start your pump to pump the water out that our horse can drink?"
1: A tak ten jezdec poprosil farmáře, říkám, máme žízeň, mohl byste spustit to čerpadlo, aby tekla voda a my se mohli napít s koněm?
0: So that where water was coming out, flowing.
1: A když ta voda tekla?
0: For 1 meter distance and then was going in the pump.
1: Tekla nějakým korytem, asi tak metr, a hned potom mizela
0: v in the pipe.
1: V trubkách.
0: So the farmer said, "Of course, no problem."
1: Farmář řekl, samozřejmě, to není problém.
0: So he started the generator.
1: A spustil ten generátor.
0: Water came.
1: A začala téct voda.
0: But horse was frightened.
1: Jenomže koně to polekalo.
0: He never saw such a system.
1: Nikdy takový systém ještě neviděl.
0: Water was flowing.
1: Tekla sice voda.
0: But horse was not coming close.
1: Ale kůň se bál k ní přiblížit.
0: Farmer said, or the horseman said.
1: Jezdec řekl.
0: Please, can you stop for a while?
1: Můžete prosím to čerpadlo na chvilku vypnout?
0: So he stopped the pump.
1: Tak farmář tu pumpu vypnul.
0: Horse come close.
1: Kůň přišel k tomu
0: korytu. But there's no water.
1: Ale tam už nebyla voda.
0: So he said, "Can you start again, generator?"
1: A tak jezdec požádal, můžete to prosím zase zapnout?
0: Water comes.
1: Voda začala téct.
0: Horse goes like this.
1: A kůň se stavil na zadní.
0: Again, he said, can you stop?
1: Jezdec zase požádal farmáře, aby to zastavil.
0: Horse come.
1: A kůň přišel se
0: napít. But there is no water.
1: Ale voda už byla pryč.
0: After two, three times repeating.
1: Tak se to opakovalo dvakrát, třikrát.
0: Farmer said.
1: A nakonec farmář řekl.
0: My friend.
1: Příteli.
0: If you want to give water to your horse.
1: Jestli chceš dát svému koni vodu.
0: Then give it in this sound of the generator.
1: Tak mu dej napít i za hluku toho čerpadla.
0: Otherwise, take it your horse as thirsty it came.
1: Jinak bude muset odejít, tak žíznivý, jako přišel.
0: So, we are thirsty horses.
1: My jsme jako ti žízniví koně.
0: In this world.
1: Na tomto světě.
0: From little children.
1: Už od malých dětí.
0: Till the older people.
1: Až po staré lidi.
0: We are all in this stress.
1: Jsme všichni ve stresu.
0: Little child is crying for the mother.
1: Malé dítě pláče, protože chce maminku.
0: Crying to get milk.
1: Pláče, aby se mohlo nakojit.
0: The mother breastfeeding.
1: Aby mohlo pít od maminky.
0: After with the toys.
1: Potom kvůli hračkám.
0: Always, always we are occupied.
1: Pořád nás něco zaměstnává.
0: Then in the kindergarten.
1: Potom ve školce.
0: The stress in the school.
1: Pak přichází stres ve škole.
0: How many years you are sitting on the hard chairs?
1: Kolik let prosedíte na těch tvrdých židlích?
0: Maybe iron or the wooden chair.
1: Ať jsou z kovu nebo ze dřeva.
0: There is no soft cushion.
1: Nemáte tam žádné polstrování.
0: And the hard chair.
1: To tvrdá židle, lavice.
0: All the time looking there.
1: Pořád se díváte před sebe.
0: How many years?
1: Kolik let tak?
0: Your buttocks is very hard skin.
1: Až si skoro usedíte zadek.
0: How many times you are changing your legs so and then so and then so?
1: Kolikrát si přesedáte, křížíte nohy jednu přes druhou a druhou přes první?
0: Coming home.
1: Tak přijdete domů.
0: It is stress.
1: A tam taky stres.
0: Again homework.
1: Zase úkoly.
0: Then we get a profession.
1: Pak získáme zaměstnání.
0: Again same chair.
1: A zase stejná židle.
0: Maybe little if you are high educated, how have the position.
1: Možná jestli máte lepší vzdělání a lepší
0: okay, you
1: postavení,
0: have little soft.
1: Tak máte měkčí židli.
0: And going back and like this.
1: A můžete se trošičku opírat o opěradlo.
0: But generally people have the same hard chair.
1: Ale lidé většinou mají stejně tvrdou židli.
0: So almost that far as you were studying.
1: Tak jak jste studovali.
0: More than that you are working.
1: A ještě víc pak budete pracovat.
0: So it means we have a stress.
1: A to všechno znamená stres.
0: We have many, many obligations.
1: Máme mnoho závazků, povinností.
0: We have no time.
1: A nemáme čas.
0: To meditate.
1: Abychom meditovali.
0: Practice yoga.
1: Cvičili jógu.
0: So our situation is like that horse.
1: A jsme ve stejné situaci jako ten kůň.
0: In this stress, in this noise of the world.
1: Tlakem, pod tím hlukem světa.
0: If you want to quench your thirst of the spirituality.
1: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti.
0: Then you should do it.
1: Tak byste se měli napít.
0: The two things is very, very true.
1: Dvě věci jsou pravdivé.
0: Time will not wait for us.
1: Čas na nás nepočká.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to, kdo je to.
0: Even Brahma.
1: I Brahma.
0: Vishnu.
1: Vishnu.
0: And Shiva.
1: A Shiva.
0: They cannot stop the time.
1: Ani oni nemůžou zastavit čas.
0: In other way?
1: Jiným způsobem?
0: Is there time?
1: Je to čas?
0: The time is made by humans.
1: Čas si vlastně vytvořili lidé.
0: Does birds have a time?
1: Mají ptáci čas?
0: They don't count the time.
1: Nepočítají čas.
0: They only when hungry or thirsty or they feel to go, that's all. But no time.
1: Cítí, kdy se chtějí najíst, kdy se chtějí napít, kdy mají odletět, ale nepočítají čas.
0: So time is made by humans.
1: Čas se vytvořili lidé.
0: So there is no time.
1: Takže čas vlastně není.
0: But that time what we are thinking.
1: A ten čas, o kterém přemýšlíme,
0: is also limited.
1: Je také omezený.
0: So when the Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Když Brahma, Vishnu a Shiva.
0: The creator, they also cannot stop the time.
1: Ani stvořitel čas nemůže zastavit.
0: So the one reality is that what we call the time.
1: Čili to je jedna realita, které říkáme
0: we
1: čas.
0: We may not count.
1: Možná ho nepočítáme.
0: But we are getting old.
1: Ale stárneme.
0: We are getting old and old.
1: Postupně stárneme.
0: And so that we are counting maybe.
1: A to pak možná počítáme.
0: And second is karma.
1: A druhá věc je karma.
0: Whatever we do,
1: ať děláme cokoliv,
0: it will be counted.
1: Všechno se započítá.
0: And many your karma you know only.
1: Jenom vy znáte velikou část své karmy.
0: And you think that you will hide your karma?
1: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete?
0: And you will run out of it.
1: A možná, že se jí nějak vyhnete.
0: It means you will die.
1: Třeba tím, že zemřete.
0: All karma is finished.
1: A tím, že ta karma skončí.
0: No.
1: Ne.
0: The karma goes with us like the shadow of our body.
1: Karma nás následuje tak jako stín následuje naše tělo.
0: And this kind of the shadow of our body means all our five bodies.
1: A ten stín, který vytváří naše tělo, to je stín všech pěti těl.
0: Generally we said physical, mental and subtle body.
1: Obecně říkáme, že máme fyzické tělo, mentální tělo a to jemnohmotné tělo.
0: So our karma.
1: A ta naše karma
0: is guiding us.
1: Nás vede.
0: And it will come that what karma want. And karma is very true.
1: A pro nás z toho vyplyne to, co naše karma bude chtít. Karma
0: if it is not your karma, you need not to be afraid.
1: Pravdivá, pokud to není vaše karma, tak se nemáte čeho bát.
0: And so in this, what we call that papa and punya, the sin and pious.
1: Říkáme pápa, to znamená hřích a
0: our good karma.
1: Unia, dobrá karma.
0: And bad karma.
1: A špatná karma.
0: So pap is the sin.
1: Pap znamená hřích.
0: And punya is good.
1: Punya je dobré, dobrý.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.

0: green light, red light, you know, on the road.
1: Aha, tak vám tu cestu ukazují ty odrazky a svítí zeleně a žlutě a podobně.
0: It's rain.
1: Když prší.
0: Dirty water fall on it.
1: A když je to třeba zamazané nějakým blátem, bahnem.
0: But it doesn't become dirty.
1: Ale ty odrazky se nezašpiní.
0: We see that shining very clear.
1: Pořád vidíme velmi jasně, jak se to světlo v nich odráží.
0: Similarly, when you are like that cat eye on the road.
1: Tak podobně je to s vámi, jste pak jako takové odrazky na silnici.
0: Then may someone will throw a dirt on you as negative.
1: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
0: It doesn't affect you.
1: Ale na vás to nebude mít žádný vliv.
0: Because we have purified our antakarana.
1: Protože jsme pročistili naší antahkaranu.
0: Mal, vikšep and avaran.
1: Mal, vikšep a avaran.
0: So, mal, vikšep and avaran, these are the three.
1: Mal, vikšep a avaran, to je ta trojice.
0: So, in antahkarana, man, buddhi, citta, ahamkara.
1: V té antahkaraně je mana, buddhi, citta a ahamkar.
0: So, man, our mind.
1: Man je naše mysl.
0: Many people are giving the definition of the mind.
1: Mnoho lidí přichází s různými definicemi toho, co je mysl.
0: But still we can't catch, we don't know.
1: Ale stejně to je těžké postihnout. Vlastně nevíme, co ta mysl je.
0: Every philosophy, every religion.
1: Každá filozofie, každé náboženství.
0: Every literatures.
1: V různých písmech.
0: Gives the different definition.
1: Se setkáváme s různými definicemi.
0: But still we can't catch it.
1: Ale stejně to nejde nějak uchopit.
0: And mind is with us all the times.
1: A přitom ta mysl s námi stále je.
0: The mind is going till next life again.
1: Mysl jde s námi až do příštího života.
0: It is said the Saint Kabir Das.
1: Světec Kabir Das řekl.
0: Man marana mamata mari mar mar gaya sarir asa trishna na mari keh gaya das Kabir. I gave this poem.
1: Často tu báseň cituji.
0: Man mara, you can't kill the mind.
1: Mysl nemůžeš zabít.
0: Man marana mamata mari. Mamta. Mamta means our desire.
1: Mamta znamená naše touhy.
0: My. Mamatva.
1: Moje.
0: It is my.
1: To je moje.
0: It's my land.
1: To je moje země.
0: My house.
1: To je můj dům.
0: My money.
1: Moje peníze.
0: My car.
1: Moje auto.
0: Everything my.
1: Všechno je to moje.
0: This is called mamta.
1: A tomu se říká mamta.
0: And Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
1: Mamta jako touha, tužba.
0: And that catches us.
1: A ta nás.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. That we are caught.
1: Ta nás chytá a jsme drží nás.
0: We are caught in different situation.
1: Jsme chyceni v nejrůznějších situacích.
0: In about your house, your relations, your studies, your things, etc.
1: Ať se to týká vašeho domu, vašich vztahů, vaší práce, studia.
0: We are tied to something.
1: Tomu všemu jsme nějakým způsobem připoutáni, svázáni s tím.
0: We are tied to Alak Puriji Siddhapit Gufa.
1: Jsme svázáni s Alak Purijiho Siddhapit Gufou.
0: We are bounded to Dev Puriji's cave.
1: Jsme vázáni k Dev Purijiho jeskyni.
0: So we are going from here.
1: A jdeme odsud.
0: Hard worked.
1: Tvrdě jsme pracovali, money, vydělali peníze,
0: holidays,
1: vzali si dovolenou,
0: aeroplanes,
1: koupili letenky,
0: going walking,

0: My jsme pěšky.
1: Rocks.
0: Přes kameny.
1: But we are going there.
0: Ale jdeme tam.
1: Because we know.
0: Protože víme.
1: It is our place.
0: Že to je to naše místo.
1: Our spirituality.
0: To je naše duchovnost.
1: So we are bounded to it.
0: A tak jsme nějakým způsobem s tím provázaní.
1: That's our path to go to the liberation.
0: A je to naše cesta k osvobození.
1: Or in different way.
0: A nebo jinak.
1: There's one story.
0: Je jeden příběh.
1: What is the mamatva?
0: Co to je mamatva?
1: You have heard the name of Tulsidas.
0: Určitě jste slyšeli jméno Tulsidas.
1: Who wrote also the Ramayana?
0: Který také napsal Ramayanu.
1: The Ramayana was written by a great saint called Valmiki.
0: Ramayanu napsal veliký světec Valmiki.
1: And Valmiki's Ramayana is written in pure Sanskrit language.
0: A Valmikiho Ramayana je sepsána v čistém sanskrtu.
1: The Rama was incarnated about 1 million hundred 55,000 years.
0: Ráma se inkarnoval před 1,150,000 let.
1: That time was also Hanumanji.
0: A už tehdy byl také Hanumanji.
1: That time was no any other religions.
0: A nebyla žádná jiná náboženství.
1: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
0: Všechna ta náboženství, o kterých se dnes mluví, jsou z Kali Yugy.
1: But the Rama was before this Kali Yuga.
0: Ale Rama tu byl ještě před touto Kali Yugou.
1: Dvapar Yuga.
0: Dvapar Yuga.
1: Well, that time was that Rishi Valmiki.
0: A tehdy žil Rishi Valmiki.
1: And you know the story of the Valmiki story.
0: A vy znáte ten jeho příběh.
1: He was a bandit.
0: Byl to bandita.
1: And he was killing the people.
0: Lupič, který zabíjel lidi.
1: And taking away whatever they had.
0: A bral si od nich všechno, co měli.
1: And was bringing to their parents.
0: A nosil to svým rodičům.
1: So the Narada came.
0: A přišel Narada.
1: And he came in that Valmiki, he caught him.
0: A ten Valmiki ho chytil.
1: And he wanted to take everything away.
0: A chtěl mu všechno vzít.
1: But first I will kill you.
0: A říkal, no a napřed tě zabiju.
1: Fight with me.
0: Bojuj se mnou.
1: You are not giving me donation.
0: Nedáváš mi žádný milodar.
1: I will kill you and then take it.
0: A tak tě zabiju a pak si to vezmu
1: so
0: sám.
1: So sin.
0: Čili tak hřešil.
1: In humans generation.
0: V lidské generaci.
1: All time the cruelty.
0: Nás vždy provází krutost.
1: How many wars?
0: Kolik vedeme válek?
1: How many killing?
0: Kolik se zabíjí?
1: How many animals killed?
0: Kolik zvířat se zabíjí?
1: So Narada said.
0: Tak Narada řekl.
1: Do you know how many sin you are having over you?
0: Víš, kolik hříchů na sebe bereš?
1: For whom you are doing this?
0: Pro koho to všechno děláš?
1: She said, for my whole family.
0: A ten Valmiki říkal, dělám to pro celou svoji rodinu.
1: But you know, karma is only on you, not on your family.
0: Ale víš, že ta karma je jenom tvoje, že to není karma tvé rodiny.
1: She said, no. My father, my mother, my wife, all I do for them, so it's karma is on them.
0: A Valmiki říkal, ne, já to dělám pro svoje rodiče a pro svoji ženu a děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
1: No.
0: Ne.
1: You did.
0: Ty jsi to udělal.
1: Go and ask your parents.
0: Běž se zeptat rodičů.
1: Very clever man.
0: Tak to se nějaký chytá.
1: I go to ask my parents, family.
0: Já se půjdu zeptat rodičů a ty mezi tím utečeš.
1: So stupid I'm not.
0: Takový hlupák nejsem.
1: He said no, is it true?
0: Nárad neříkal.
1: You can tie me on tree?
0: Tak mě tady přivaž ke stromu.
1: And you have your friends with you?
0: A máš sebou ty
1: They will not let you run away.
0: Přátelé a neuteču ti.
1: So he said okay.
0: Tak řekl dobře.
1: When he come to know the sin.
0: No, tak vlastně se dozvěděl, že hřeší.
1: This will come to you.
0: A když vy zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou
1: Already he became weaker and weaker.
0: Na jeho hlavu, tak ho to začalo oslabovat.
1: When you walk through the forest.
0: Když jdete lesem.
1: You are a strong man.
0: A jste
1: or a woman.
0: Silný muž nebo silná žena.
1: You are not afraid from anything.
0: Ničeho se nebojíte.
1: There's no ghost.
0: Žádní duchové v lese nejsou.
1: I have some weapons if the animals comes. Some
0: kdyby mě chtělo napadnout
1: tiger or
0: zvíře, tygr nebo tak, tak mám zbraň.
1: I'm not afraid.
0: Ničeho se nebojím.
1: Yeah. So you go through the forest.
0: A tak jdete lesem.
1: No village is near.
0: Blízko není žádná vesnice.
1: And you are going through the forest.
0: A vy procházíte lesem.
1: You are a strong man.
0: Jako silný muž.
1: And suddenly in one tree.
0: A najednou na tom jednom stromě.
1: The branches may be moving.
0: Se začnou pohybovat větve.
1: Other side somebody saying, ha, ha, ha,
0: ha. A na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
1: Nothing.
0: A nic.
1: Come on.
0: Jen pojď.
1: The rogue hairs of the hair are standing.
0: Začnete mít husí kůži.
1: Though he's a strong man.
0: I když jste silný muž.
1: But he goes walking.
0: Ale jdete dál.
1: Then through the grass someone is walking.
0: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou.
1: And again someone is doing.
0: A zase zaslechnete ten
1: Now what is happening?
0: A co se děje?
1: Your energy becoming less.
0: Připravuje vás to o energii.
1: The fear comes.
0: Přichází strach a ztrácí se vám
1: energie. You become weaker and weaker.
0: A vy jste slabší a slabší.
1: So if happens something with you.
0: Když se s vámi něco stane.
1: Don't lose your strength.
0: Tak neztrácejte tu svou sílu.
1: I will face you.
0: Řekněte si, klidně se postavím tváří v tvář tobě.
1: But in such a darkness.
0: Jenomže v takové tmě.
1: You are alone.
0: Když jste sami.
1: So your thighs are a little bit making like this.
0: Začnou se vám chvět nohy.
1: The steps are uncertain.
0: A váš krok začne být nejistý.
1: And someone from backside.
0: A někdo ze zadu tleskne.
1: No one.
0: So tam není.
1: Slowly, slowly our strength, our braveness is getting less.
0: A tak ta naše odvaha a statečnost a energie mizí.
1: Though there's no ghost, nothing.
0: I když víte, že žádní duchové nejsou.
1: It's your mind is playing with you.
0: Je to všechno vaše mysl, která se s vámi hraje.
1: Similarly, that Valmiki.
0: A podobně ten Valmiki.
1: When Narada told him.
0: Když mu Narada řekl.
1: About karma, this, that.
0: To o karmě, že padne na něj.
1: He became weaker.
0: Tak ho to oslabilo.
1: And he went home.
0: A šel domů.
1: Father.
0: Otče.
1: You know what I'm doing.
0: Ty víš, čím se živím.
1: Yes, son.
0: Ano, syn.
1: But father, I'm doing for you.
0: Ale víš, že to dělám pro tebe.
1: Will you share this sin with me?
0: Podělíš se se mnou o ten hřích?
1: No, my son, no.
0: Oh, synáčku, kde pak?
1: It is your duty.
0: To je tvoje povinnost.
1: It is your duty to take care of me if I'm your father.
0: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
1: So it doesn't matter how you bring the food.
0: Je mi jedno, jak to jídlo obstaráš.
1: But it's your duty, my son.
0: Ale tvoje povinnost je mě obstarat potravu.
1: He goes to the mother.
0: Pámyký šel za matkou.
1: And mother also said, no, my son.
0: A i matka říkala, ne,
1: synáčku, I love you.
0: Miluju tě.
1: You are my good boy.
0: Jsi můj hodný chlapeček.
1: But what you do is your karma.
0: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
1: Even I want to take your karma, but I can't give you my, I can't get the karma.
0: I kdybych si tu tvoji karmu chtěla vzít na sebe, tak to nejde.
1: And then he went to his wife.
0: A pak šel za manželkou.
1: And he said, of course not.
0: Manželka říká, no samozřejmě, že
1: what
0: ne.
1: What do you think?
0: Co si myslíš?
1: The wife was a little bit hard.
0: Manželka byla trošku taková tvrdá.
1: You will not help me, my love.
0: A ty mě nepomůžeš, miláčku?
1: No.
0: Ne.
1: For me it doesn't matter if you die, I go to my family.
0: Když umřeš, tak se aspoň vrátím ke své rodině.
1: He became weaker and weaker.
0: No, Valmiki slábl a slábl.
1: He went from the Narada as a strong man.
0: Od Narady odcházel jako silák.
1: And he came back with a pale mouth.
0: A vrátil se celý pobledlý.
1: And he opened the roof.
0: A odvázal ho od toho stromu.
1: And said.
0: A řekl.
1: What can I do?
0: Tak co mám dělat?
1: There's only one. God.
0: Je jenom jeden a to je
1: mantra.
0: Mantra.
1: What is that?
0: Co to je?
1: Your sin will go away.
0: A pak tvůj hřích odejde.
1: You become great.
0: Budeš veliký.
1: So what?
0: Takže co?
1: So name of the god Rama.
0: Jméno Boha Rámy.
1: This is a very powerful mantra.
0: To je velmi mocná mantra.
1: Ram, Ram, Ram. So name of god Rama.
0: Boží jméno, jméno Boha Rámy.
1: Ram.
0: Ram.
1: But his tongue does not twist to the name of the god Ram.
0: Jenomže Valmiki nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
1: His tongue is turning towards Mara, měl, means kill, killing, killing.
0: Měl ten jazyk nastavený tak, že se mu dařilo opakovat jenom Mar, Mar, což znamená zabít, zabít.
1: So he said, I cannot say.
0: Já to nedokážu říct.
1: I will kill, kill.
0: A pořád říká
1: Mara, Mara.
0: Mara, Mara, to je zabít, zabít.
1: He said, okay.
0: Dobře.
1: Continuously.
0: Pokračuj.
1: So after four times, Mara Mara is Ram Ram.
0: Když budeš dostkrát opakovat Mara Mara, tak nakonec z toho vyjde
1: so
0: Ram Ram.
1: Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara became Ram.
0: A tak se nakonec z toho Mara stalo Ram.
1: As the story said,
0: jak se
1: he went in Samadhi.
0: V příběhu tak Valmiki vstoupil do Samadhi.
1: Months and years.
0: A meditoval měsíce a roky.
1: And the termites made a house over his body.
0: Termiti si kolem jeho těla vystavěli termitiště.
1: There was a hole of the snakes.
0: Dokonce si tam našel ukryt had.
1: But when he was in that state of the consciousness, his body could not cease.
0: Ale když byl v tom určitém stavu vědomí, tak vlastně nevnímal to svoje tělo.
1: Then he got the Brahmagyana.
0: A tak získal Brahmagyana.
1: And he woke up.
0: Pak se probral.
1: Then he wrote this holy Ramayana.
0: A sepsal celou svatou Ramayana.
1: So one of the most oldest scripture which was written.
0: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
1: It was written ancient time.
0: V pradávných, starodávných.
1: Hundreds of thousand years.
0: Sta tisíce let je to.
1: And that is called Valmiki Ramayana.
0: A to je ta Valmikiho Ramayana.
1: And Valmiki became trikaldarsi, he could see past, present and future.
0: A Valmiki byl trikaldarsi, což znamená, že viděl minulost, přítomnost i budoucnost.
1: And when you get this state of the trikaldarsi,
0: když dosáhnete tohoto stavu trikaldarsi,
1: you should never and never use.
0: Tak byste ho nikdy neměli využívat.
1: If you know what was in past,
0: pokud víte, co bylo v minulosti,
1: don't tell.
0: Tak to neříkejte.
1: What's happening now?
0: To, co se děje teď,
1: don't tell.
0: To taky neříkejte.
1: And what will happen now to you in future?
0: A co se vám stane v budoucnosti?
1: Don't tell.
0: To taky neříkejte.
1: Tell normal daily life.
0: Mluvte o normálních každodenních věcech.
1: But if you said I have siddhi,
0: když řeknete já mám siddhi,
1: then siddhi is gone.
0: Tak to siddhi bude pryč.
1: And all the karmas of that others will come back to you.
0: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
1: The mouse fall in the cold water.
0: Když myš spadne do studené vody.
1: Far somewhere.
0: Někde daleko.
1: Till the mouse will come out is already become like ice.
0: A než se jí podaří vyškrábat se někde na břeh, tak je úplně
1: go back to the therefore every spiritual person.
0: Každý duchovní člověk
1: never try to become I am the great.
0: Nikdy o sobě nehlásá já jsem veliký.
1: I know everything.
0: Já všechno vím.
1: When you said I know everything.
0: Když řeknete já všechno vím,
1: means zero.
0: Tak to znamená nulu.
1: You don't know everything.
0: Nevíte vůbec nic.
1: So this is the path.
0: To je cesta.
1: So Valmiki wrote.
0: Valmiki napsal.
1: That scripture.
0: Napsal písma.
1: That's one of the most ancient literature.
0: A je to jedno z těch nejstarších.
1: And written in Sanskrit language.
0: Je to sepsané v sanskritu.
1: And that's why everywhere is Sanskrit was the first the Sanskrit.
0: Proto tím prvním jazykem těch písemných památek byl sanskrit.
1: It is written, you can buy that book.
0: Můžete si tu knihu i koupit.
1: It is only in Sanskrit.
0: Ale je jenom v sanskritu.
1: Now people are changing or translating.
0: Teď to lidé překládají.
1: So you can buy that. It's very good.
0: Takže si můžete koupit i překlad, jsou to dobré překlady.
1: So the Tulsidas, he translate this from the Sanskrit to the local language.
0: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskritu do místního jazyka.
1: So people can read properly.
0: Tak, aby si to běžní lidé mohli
1: to All are přičít. Not educated in Sanskrit.
0: Protože ne všichni jsou tak vzdělaní, aby mohli číst sanskritu.
1: So that's Tulsidas then wrote this, that from the Valmiki.
0: Čili Tulsidas to vlastně převzal a přepsal od Valmikiho.
1: And some poems between he wrote.
0: A vložil do toho některé své básně.
1: Now, you know where I am talking.
0: A víte, kde teď, o čem teď mluvím?
1: I did not forget what I want to tell you.
0: Nezapomněl jsem na to, o čem jsem chtěl vyprávět.
1: I'm coming to that point.
0: Vracím se zpátky k tomu bodu.
1: So, Tulsidas was it? House was it? Bank of river?
0: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
1: And other side of the bank of river, there was one family with that Tulsidas parents married with that girl.
0: A na druhém břehu byla Tulsidasčího rodina, dívka, se kterou ho oženili.
1: Okay, normally.
0: To je normální.
1: You know more than me how it married.
0: Víte, jak to chodí v manželství.
1: And how you were happy together.
0: Víc než já a oni prostě byli spolu šťastní.
1: But there was a tradition.
0: Ale byla taková tradice.
1: That girls doesn't go forever. She comes, she stays 1 month with the husband and husband family, then she goes back to her parent family, stay there 15 days or 2 months like this.
0: Tehdy podle tradice to bylo tak, že ta dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se

0: třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce vracela zpátky do své rodiny.
1: So you are not separated from parents.
0: Že tak, aby jí to jako nevytrhlo od rodičů úplně.
1: But as a new young couple.
0: A byl to prostě mladý pár.
1: So Tulsidas' wife was in her parents' house.
0: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
1: It's already 1 month.
0: A už uplynul měsíc.
1: So Tulsidas was very emotional.
0: A Tulsidas měl určité emoce.
1: And he wanted to see his wife.
0: A prostě stýskalo se mu po manželce. Chtěl
1: But
0: zase vidět.
1: Doesn't dare.
0: Jenomže se neodvažoval.
1: The parents, what parents will say?
0: Říkal si, co na to řeknou rodiče.
1: And what her parents will say?
0: Moji rodiče a co na to řeknou její rodiče.
1: So one day,
0: a tak jednoho dne,
1: after sunset,
0: když zapadlo slunce,
1: he jumped in the river.
0: Skočil do řeky.
1: To cross the river and go to that village.
0: Chtěl jít přebrodit a dostat se do té vesnice.
1: And there was a dead body flowing in the water.
0: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo, byla
1: and he
0: mrtvola,
1: thought it's wood.
0: Která plula okolo a on si myslel,
1: so
0: že to je kláda.
1: Lie on it and was flowing.
0: Tak si na tu mrtvolu lehl, jako kdyby to byla kláda a myslel si, že takhle,
1: he was blind.
0: Takhle propluje na druhý břeh.
1: Of emotion.
0: Byl úplně zaslepený těmi svými
1: emocemi. He only wanted to see his wife, nothing else.
0: Myslel jenom na to, jak chce vidět tu svoji ženu a nemyslel na nic jiného.
1: He crossed the river.
0: Tak přeplul řeku.
1: And about it was 11 o'clock in the night.
0: Bylo tak zhruba 11 v noci.
1: Now he ashamed to go through the door.
0: Jenomže
1: what will my parents in love will tell?
0: Se ostýchal vstoupit dovnitř, že si říkal, co ten můj tchán s tchýní na to budou říkat.
1: They will say, why you didn't come daytime?
0: Budou říkat, proč jsi nepřišel za dne?
1: Why you are so wet?
0: A proč jsi tak mokrý?
1: It's your house. Come daytime.
0: Vždyť je to tvůj dům, tak přijď za dne.
1: So he went from back side of the house.
0: A tak šel zadem.
1: Like many stories you have in your farm's house.
0: Znáte, asi máte takové podobné příběhy.
1: In every world it's like that.
0: Na celém světě existují podobné historky.
1: And he went from behind with one ladder.
0: Takže šel ze zadu a šplhal, že po žebříku nahoru.
1: And he comes to her room.
0: A přišel až teda do pokoje té své ženy.
1: And she put the light,
0: a ona
1: candle,
0: rozsvítila svíčku.
1: And said, my dear, in this midnight and so cold.
0: A říkala, miláčku, ty jsi přišel.
1: How did you come?
0: V noci a v takové zimě, jak
1: jsi
0: se sem dostal, proč jsi nepřišel za dne?
1: He said, I love you so much.
0: On říkal, já tě tak moc miluju.
1: I can't resist.
0: Už jsem to nemohl vydržet.
1: And she said,
0: a ona říkala,
1: my dear,
0: můj milý,
1: that must love you, love me.
0: Tak jak mě teď miluješ?
1: If you could have loved that much to God.
0: Kdyby si tolik lásky měl pro Boha.
1: You will be great.
0: Tak by si byl už veliký.
1: And you know how the boys are?
0: Víte, jak je to s chlapci?
1: So he had ego.
0: Měl ego.
1: I will not see you anymore.
0: Tak už tě nechci vidět.
1: And he went away.
0: A odešel.
1: And then he begins to write the what you call the Ramayan.
0: A pak začal sepisovat Ramayan.
1: Main aapko baad phone karunga, live pravachan ho raha hai. So that he begins to write and he said, I will never see the face of a woman.
0: Tak začal sepisovat Ramayánu a říkal si, už nechci vidět žádnou ženskou tvář.
1: And so he had one nice hut.
0: Měl takovou chatrč hezkou.
1: He made a sadhana.
0: Tam se věnoval sádhaně.
1: Very much.
0: Hodně.
1: And then he wrote the Ramayana from the Valmiki.
0: A sepsal tu svoji Ramayanu.
1: He wrote in other languages.
0: V tom běžném jazyce.
1: So that what I'm telling you.
0: To, co vám říkám.
1: The karmic.
0: Tak to je karmické.
1: And certain things. We don't know where we are running, where we are going.
0: Nevíme, kam nás to vede, nevíme, kam běžíme.
1: Of course, we should do everything.
0: Samozřejmě, že bychom
1: měli. We love our parents very, very, very much.
0: Všechno dělat, milujeme svoje rodiče.
1: Love your partners very much.
0: Milujeme své partnery.
1: Don't divorce.
0: Nerozvádějte se.
1: And but you have to be loving to the partner.
0: Ale musíte toho partnera opravdu milovat.
1: And nowadays, partner means a partner.
0: Dneska partner, to je slovní hříčka.
1: The partner becomes a partner.
0: Je spíš o oddělení.
1: Separating.
0: Partneři se oddělují.
1: So, this is a situation.
0: Taková je situace.
1: Karma.
0: Taková je karma.
1: So, doesn't matter how we are.
0: Ať jsme, jak
1: but
0: jsme,
1: we shall continue our spiritual path.
0: Měli bychom pokračovat na naší duchovní cestě.
1: Very soon we are gone.
0: Velice brzo budeme pryč.
1: We have here pain.
0: Tady nás píchá.
1: We have here pain.
0: Tady nás bolí.
1: We have here pain.
0: Tady nás bolí.
1: Here pain.
0: Tady nás bolí.
1: Walking like this.
0: Chodíme takhle.
1: When we were about 1 year old or 1.5 year old.
0: Když nám byl rok, rok a půl.
1: We were going on the four.
0: Tak jsme chodili po čtyřech.
1: Two legs and two hands.
0: Měli jsme dvě nohy, dvě
1: ruce. And when we are old, we will again come to the four legs.
0: A když budeme staří, tak také se budeme belhat o čtyřech.
1: We can't get up like this.
0: A už nebudeme se moc napřímit.
1: We said, oh moment, all four.
0: Budeme říkat moment a opírat se.
1: Again, we are there where we began.
0: Zase budeme zpátky tam, kde jsme začínali.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So, my dear.
0: Takže, moji milí.
1: In any situation.
0: V každé situaci.
1: We should do our sadhana.
0: Bychom se měli věnovat své sadhaně.
1: Our mantra.
0: Mantře.
1: And be positive.
0: A být pozitivní.
1: Never think that I am the wise one.
0: Nikdy si nemyslete, já jsem tady ten moudrý.
1: No.
0: Ne.
1: There is many who knows much better than us.
0: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
1: Trikal Darshi is different.
0: Trikal Darshi je něco jiného.
1: So don't open your third eye to see your past, present and future.
0: Ani neotvírejte to třetí oko, abyste viděli minulost, přítomnost, budoucnost.
1: So wish you all the best.
0: Přeju vám všechno
1: good
0: nejlepší,
1: evening.
0: Hezký večer.
1: Dipran Bhagwan ki Dev Purisha Mahadeva Sadguru Swami Madhvaranji Bhagwan ki Alak Puriji Mahadeva ki Om Shanti Shanti Shanti Hari Om ki jai.

0: joint problem, knees and shoulders and this.
1: Teď se mě někdo ptal na potíže z klouby, kolena, ramena a podobně.
0: There is something which is very good.
1: Je na to něco, co je velmi dobré.
0: And it is only once a year about one month treatment.
1: A je to taková léčba, která probíhá jednou za rok zhruba měsíc.
0: And it is very pleasant.
1: A je velmi příjemná.
0: That's very good.
1: Je velmi dobrá.
0: So would you like to listen?
1: Čili chtěli byste si to poslechnout?
0: It's also very good for after the birth.
1: Je také dobrá pro, po porodu.
0: And it's also very good for the mothers after giving the birth.
1: Pro maminky po porodu v šesti nedělí.
0: Also for ladies,
1: pro ženy,
0: mostly they have less iron.
1: Které mají méně železa většinou.
0: It's many, many, many, many good things.
1: A je v tom spoustu, spoustu dobrých věcí.
0: And when I will tell you,
1: až vám to řeknu,
0: everybody would like to do it.
1: Tak to bude každý chtít zkoušet.
0: It is something to eat.
1: Jí se to.
0: And it's so tasty.
1: A chutná to lahodně.
0: You will say, Swamiji, can I eat little more?
1: Budete říkat Swamiji, že můžu si dát trochu víc.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So you know the methi.
1: Znáte methi?
0: They call, what they call in English?
1: Fenugreek.
0: Fenugreek.
1: Čili fenikl. Ne? Řecké seno. Aha, pardon. Řecké seno.
0: In German they said boxhorn clay.
1: Takhle to zní německy.
0: Methi. And we can hear harvest.
1: A můžeme ho tady sklízet.
0: We can do here in this some field and have a organic.
1: Můžeme tady založit nějaké pole a pěstovat v biokvalitě.
0: So approximately I give you the ingredient.
1: Čili přibližně vám řeknu ingredience.
0: 1 kilo the methi seeds.
1: 1 kilo toho řeckého sena.
0: And little bit you fry on the hot fan.
1: Trošku ho opražíte na oleji.
0: Not oil.
1: Fat. Hot.
0: Fan.
1: Na pánvi na sucho, pardon. Yeah.
0: And then grind it.
1: A pak ho umelete.
0: Not very powder, but like a little, like a our pochke. From mice, what we call polenta.
1: Čili ne úplně najemno na prášek, ale trochu na hrubo, zhruba tak jako je polenta.
0: Okay. Then 1.5 kilo also organic brown wheat.
1: Potom 1.5 kilo nějakého hnědého obilí.
0: Wheat.
1: Hnědé obilí, pšenice.
0: Yeah, there are two kinds of wheat.
1: Jsou dva druhy obilí.
0: One you have little white, whitish.
1: Jedno je ta bílé.
0: And one is very nice brown.
1: A druhé je to hnědé, jako celozrné.
0: From which one we make the black or brown bread.
1: To z čeho se peče takový ten chleba celozrný.
0: This is the whole wheat is grinded, no?
1: Kdy se mele jakoby celé zrno do toho chleba.
0: So you make also a little bit fried.
1: To se také trochu opraží.
0: On the without oil on the
1: bez oleje na suché pánvi.
0: And then also grind it.
1: A také like se to
0: like chapati flour or bread flour.
1: Také se to umele, jako kdybyste mleli mouku na čapátí nebo na chléb.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, ne?
0: Then half kilo or 1 kilo almonds.
1: Pak kilo anebo půl kilo mandlí.
0: Wash it with cold water.
1: Properete ve studené vodě.
0: Dry it.
1: Usušíte.
0: And also grind it or scratches.
1: A také umelete nebo nakouskujete.
0: Half kilo.
1: Půl kila.
0: And 100 gram dry ginger powder.
1: 100 gramů sušeného zázvoru v prášku.
0: And gram the or 15 gram cardamom
1: a 15 nebo
0: seeds.
1: 20 gramů kardamonových semínek.
0: And also the dry coconuts.
1: A sušený kokos.
0: The chips of coconuts.
1: Takové ty kousky sušeného kokosu.
0: That you should also chip it, make it small.
1: To byste také měli nakouskovat, nakrájet na malé kousky.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, že jo? How much of coconut?
0: 50 gram when it's dry, it's very much.
1: 50 gramů kokosu.
0: Then 20 gram cinnamon.
1: Pak 20 gramů z kořice.
0: And 1 kilo this Indian they call gur.
1: A 1 kilo něčeho.
0: Jaggery. Gur.
1: Speciálního surového cukru, který se indicky řekne gur.
0: Yeah, but there are 2-3 different kinds.
1: Jsou různé druhy toho cukru.
0: Something is totally with the chemical cleaned and like this, but it should be nice raw.
1: Je cukr, který se různě chemicky pročišťuje, tak ten ne, měl by to být úplně surový cukr.
0: And this our Muktanand should import.
1: A Muktanand by ho měl dovážet.
0: Good?
1: Dobře.
0: Then this methi and wheat
1: pak to
0: flour.
1: Řecké seno a to obilí, ta mouka z toho.
0: You should fry.
1: To byste měli ještě opéct, opražit.
0: Then put inside 1.5 liter ghee.
1: A přidat 1.5 litru ghee.
0: But pure ghee.
1: Ale aby to bylo čisté ghee.
0: Okay. Yes, then what is the inside more?
1: Tak co tam je ještě dalšího?
0: And then fry it like making halwa before you put water inside.
1: Čili pak to s tím ghee smažíte, jako kdybyste chtěli dělat halvu ještě předtím, než tam nalijete vodu.
0: And but don't put any water inside.
1: Ale žádnou vodu tam nelejte.
0: And then you mix everything inside.
1: A pak to všechno smícháte dohromady.
0: This gourd you should cut it small, small.
1: I ten cukr, ten gůl byste měli nasekat také na malé kousíčky.
0: But when it's fried, it should become again cool.
1: A až se to opraží, tak byste to měli nechat schladit.
0: And then you make a ladu.
1: A pak se z toho udělají ladu.
0: About 40 to 50 gram.
1: Aby ta jedna kulička měla 40 až 50 gramů.
0: Like tennis ball.
1: Jako takové tenisáky.
0: And you eat every day.
1: A každý den sníte?
0: Morning.
1: Ráno.
0: No tea, no coffee.
1: Žádný čaj, žádná káva.
0: No milk.
1: Ani mléko.
0: Herbal tea maybe.
1: Možná bylinkový čaj.
0: And you eat this one ladu.
1: A sníte tu jednu kuličku.
0: If you can digest, eat two.
1: Pokud se vám podaří to strávit, tak sněste dvě.
0: Otherwise one is okay.
1: Jinak jedna je taky v pořádku.
0: Then I don't eat anything 1 hour or 2 hours.
1: Nic dalšího hodinu nebo dvě nejeste.
0: Now, don't eat any kind of oil.
1: Nejeste žádný typ oleje.
0: This is Ayurveda.
1: A to je Ayurveda.
0: Ayurveda said eat lot of ghee.
1: V Ayurvedě se říká, jeste spoustu ghee.
0: And this other Western, they said eat lot of oil.
1: A na západě se říká, jeste hodně olejů.
0: But we don't make argument.
1: A my se nehádáme.
0: So as long as you will eat this,
1: do té doby, dokud tak to budete jíst,
0: then it should follow after 20 days more.
1: Měli byste to provádět 20 dní ještě.
0: So, no any kinds of made out of yogurt.
1: A po tu dobu nejíst nic jogurtového. Nic, co je z jogurtu.
0: And no tomatoes.
1: Žádné rajčata.
0: No any kind of sour.
1: Nic, co by bylo kyselé.
0: Except lemon.
1: Kromě citrónu.
0: Also no citronic fruits.
1: Taky žádné citrusové plody.
0: No no any carrots, roots.
1: Žádnou kořenovou zeleninu, mrkev.
0: Mostly leaf fruits or vegetable.
1: A měli byste jíst naopak listovou zeleninu.
0: Pumpkin.
1: Dýně.
0: Less potatoes.
1: Méně brambor.
0: No melon sani, no.
1: Žádné cukety.
0: Yeah. And no beans.
1: Žádné fazole.
0: Only mung dal.
1: Jenom mung dal.
0: Green mung dal.
1: Ten zelený, zelené fazolky mungo.
0: Yes. That's it.
1: Tak to je celé.
0: Eat rice.
1: Můžete jíst rýži.
0: You can eat wheat.
1: Můžete jíst různé obilí.
0: You can eat corns.
1: Kukuřici.
0: And enjoy.
1: A užívat si to.
0: And after 2 months tell me how your joints.
1: A za 2 měsíce mi řekněte, jak jsou na tom vaše klouby.
0: This is the bomb.
1: Je to taková bomba.
0: For your knees and for your joints and for your back.
1: Pro vaše kolena a veškeré klouby i záda.
0: But this has to be done in the cold season.
1: Ale je třeba to provádět v chladném ročním období.
0: In month of December.
1: Ideálně v prosinci.
0: January.
1: Nebo v lednu.
0: When is good cold.
1: Když je opravdu dobrá zima.
0: And only once a year.
1: A jenom jednou za rok.
0: It likes you very good and you want to eat again more, no.
1: A když vám to bude chutnat a budete to jíst častěji, tak to nedělejte.
0: After 2 years.
1: Za 2 roky.
0: Or 3 years.
1: Nebo za 3 roky.
0: Your body will ask you always to do it.
1: Vaše tělo bude žádat, abyste zase to udělali.
0: Otherwise, double pain will be in the joints.
1: Jinak budete mít dvojnásobnou bolest v těch kloubech.
0: So it's like addicted.
1: Čili je to taková závislost.
0: But good addicted.
1: Ale dobrá závislost.
0: And it's good for also during the pregnancy.
1: A je to také dobré po těhotenství.
0: The child will be very healthy and very good.
1: A dítě bude velmi zdravé a dobré.
0: And mother milk will be best.
1: A mateřské mléko bude to nejlepší.
0: So this is that what I wanted to tell you for the joints.
1: Čili to je to, o čem jsem chtěl mluvit, co pomáhá na klouby.
0: You can put a little haldi powder inside.
1: Můžete tam dát trošku kurkumy mleté v prášku.
0: No tomatoes, no mangoes.
1: Ale žádná rajčata, žádná manga.
0: No pineapple.
1: Žádné ananasy.
0: Nothing which is sour.
1: Nic, co je kyselé.
0: Also maybe no apple.
1: Možná taky žádná jablka.
0: Sweet, very sweet fruit is okay.
1: Sladké ovoce je v pořádku.
0: But no sour.
1: Ale ne kyselé.
0: Just for 1 month.
1: Je to jenom na jeden měsíc.
0: Sounds good.
1: Zní to dobře.
0: Now, you don't know if you can do it and you can do it properly.
1: Nevím, jestli to zvládnete udělat tak, jak je potřeba, správně.
0: And if you make for you, then don't give your husband.
1: Ale když si to uděláte pro sebe, tak to nedávejte pak
0: manželovi. Otherwise he will empty whole jar.

0: Mung.
1: Jenom to Mungo.
0: Mungdal. Now, who would like to have this?
1: Kdo by do toho chtěl jít?
0: Raise hand up.
1: Zvedněte ruce.
0: Seriously.
1: Kdo vážně do toho chcete jít?
0: Seriously, okay? One man or woman should get up and look, raise, gaze. How many percentage you think people are would like to have?
1: Někdo by měl vstát a spočítat všechny ty ruce a říct zhruba procenta, kolik nás do toho chce jít.
0: Okay, good idea. Thank you.
1: Děkuju.
0: Can we give a duty?
1: Můžeme to dát někomu za úkol?
0: Someone. They can prepare here in Střelecký kitchen.
1: Aby nám to připravili tady ve střílecké kuchyni.
0: And you can buy.
1: A můžete si to tady pak koupit.
0: Okay. Now, the ingredient what I mentioned.
1: Ty ingredience, které jsem zmínil.
0: Is not so cheap.
1: Nejsou úplně levné.
0: And people who will work.
1: A lidé, kteří na tom budou pracovat.
0: So we will see how it is, but it is something good. You can get this.
1: Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to dobré, kdybyste to tady mohli dostat.
0: Really, it will do to good to you.
1: Prospělo by vám to.
0: Then there's another remedy.
1: Pak je ještě jeden lék.
0: That's also like this very good.
1: A ten je také velice dobrý.
0: That's also similar like this.
1: Je podobný jako toto.
0: That will be in next program.
1: A to bude na dalším programu.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: In this beautiful divine park.
1: V tomto krásném božském parku.
0: Garden is too little.
1: Zahrada je příliš málo.
0: The park of Mahaprabhu Deep Foundation Ashram.
1: Je to park Mahaprabhujiho nadace ashramu.
0: This is one of the best place to learn, to practice and to gain a good health.
1: A je to jedno z nejlepších míst, kde můžete cvičit a kde můžete získat dobré zdraví.
0: It is something which we can't compare.
1: Je to něco nesrovnatelného.
0: Nature is the nature.
1: Příroda je příroda.
0: You can have a nice, beautiful, big building.
1: A můžete mít krásnou vysokou budovu velikou.
0: Maybe 70-80 floors.
1: Třeba 70 nebo 80 patrová.
0: Big restaurants.
1: Můžou tam být veliké restaurace.
0: Big lobby.
1: Veliké haly.
0: And also conference halls.
1: A konferenční sály.
0: Everything.
1: Může tam být všechno.
0: Very modern.
1: Může to být velmi moderní.
0: And nice decoration of the flowers and plants.
1: A krásně vyzdobené květinami, rostlinami.
0: From plastic.
1: A umělými.
0: And good air condition.
1: Může tam být dobrá klimatizace.
0: But that cannot make us so happy, relaxed and feeling our soul very joyful.
1: Ale to nám nepřinese na duši takovou radost a takový pocit štěstí.
0: Therefore it is a prakrti.
1: Jako příroda, proto se říká prakrti.
0: Prakrti means the nature.
1: Prakrti znamená příroda.
0: Nothing can be compared with such a clean, pure air as this nature here.
1: Nic se nedá porovnat s tím čistým vzduchem, který je tady v přírodě.
0: Now, we should not waste the time.
1: A neměli bychom

0: trácet čas.
1: Every minute you should use it for this space.
0: Měli byste každou minutu, kdy jste v tomto prostoru, využít.
1: Make pranayam.
0: Věnovat se pranayamě.
1: Make asanas.
0: Asanam.
1: Just sit down and meditate.
0: Posadit se a meditovat.
1: Sit down and read nice book.
0: Posadit se a přečíst si hezkou knihu.
1: Of yoga and daily life.
0: Z jogy v denním životě.
1: Or different good practical books.
0: A nebo jiné dobré praktické knihy.
1: Not those kind of books where the dreamer writes.
0: Ne takové knihy, které píšou snílkové.
1: Don't be the library worm.
0: Nebuďte takový knihomol.
1: See, we have to have a reality, the practice.
0: Třeba to uvádět do skutečnosti, do cvičení.
1: And so is the nature.
0: A o tom je příroda.
1: And that all every yoga teachers.
0: A proto všichni učitelé jógy
1: should inspire the people.
0: By měli inspirovat lidi.
1: And if it's possible, even only one weekend.
0: A pokud je to možné, tak aspoň na jeden víkend.
1: Take the friends.
0: Vzít přátelé.
1: Or your students.
0: Nebo své studenty.
1: To the nature.
0: Někam do přírody.
1: Europe has a beautiful nature.
0: V Evropě je krásná příroda.
1: There are many, many beautiful parks.
0: Je tady mnoho krásných parků.
1: Beautiful beaches.
0: Krásné
1: lakes,
0: pláže, jezera,
1: mountains, forest,
0: hory, lesy.
1: So one weekend.
0: A tak jeden víkend.
1: Practicing, walking.
0: Budete cvičit, procházet
1: keeping
0: se.
1: Keeping silent.
0: Budete v tichu.
1: Learn the silentness from the trees.
0: Učte se tichu od stromů.
1: These trees are talking to us silently.
0: Ty stromy s námi rozmlouvají, ale tiše.
1: Yes, the trees have a life.
0: Ano, stromy mají život.
1: They are living.
0: Jsou živoucí.
1: They also have a soul.
0: A mají také duši.
1: And they are our mother.
0: Jsou jako naše matky.
1: What we call mother nature.
0: Říkáme matka příroda.
1: Prakriti.
0: Prakriti.
1: And this prakriti is also connected to our body.
0: A tato prakrti je také spojená s naším tělem.
1: That's called our nature.
0: I s naší přirozeností.
1: And now the nature is also different.
0: A je to trošku jiná příroda, jiná přirozenost.
1: The thorny nature.
0: Můžete mít nějakou trnitou přírodu.
1: The many, many cactus.
0: Přírodu, kde roste spoustu kaktusů.
1: The stones.
0: A kde jsou kameny.
1: Different creatures, reptilians.
0: Kde jsou různí hadi a další.
1: That's also different nature.
0: To je také jiná příroda.
1: And similarly, every human.
0: A tak podobně každý člověk.
1: Have a different nature.
0: Má jinou přirozenost.
1: Some have a nature which is not pleasant.
0: Někdo to má tak, že to není příjemné, to jeho.
1: Neither they are happy.
0: Ta jeho povaha. A ani on není šťastný.
1: And they can't make other happy.
0: Ani druhé nemůže udělat šťastný.
1: Introverted.
0: Je to někdo, kdo je introvertní.
1: And how do you call, would like to be alone.
0: Někdo, kdo je rád sám.
1: That's called a selfist.
0: Ale je to sobecké.
1: Love humans.
0: Milujte lidi.
1: Humans should respect, adore the human.
0: A lidé by se navzájem měli ctít a mít rádi.
1: That's what yoga tells us.
0: To nám říká yoga.
1: The yoga is a path to the non-violence and peace.
0: Yoga je cesta k nenásilí a k míru.
1: So first we have to overcome or give up the violence.
0: Čili především bychom se měli vzdát násilí.
1: Then think and meditate on the peace.
0: Pak přemýšlet o míru, meditovat o míru.
1: So how a yoga teacher should lead the practitioners to very beautiful atmosphere.
0: Tak aby učitel jógy dokázal dovést své cvičence k nějaké krásné atmosféře.
1: And choose those students who is really practicing, doing.
0: A vyberte si takové studenty, kteří opravdu cvičí, kteří to provádějí.
1: And this one weekend you should not touch each other.
0: A během toho společného víkendu byste se neměli navzájem dotýkat.
1: Don't eat too much.
0: Neměli byste se přejídat.
1: Just that your stomach doesn't complain you.
0: Jenom tak, aby si váš žaludek nestěžoval.
1: Because stomach complains two times.
0: Žaludek si stěžuje dvakrát.
1: If you eat too much.
0: Když jíte příliš.
1: Then you don't feel good.
0: Tak se necítíte dobře.
1: The stomach complains.
0: A žaludek si stěžuje.
1: Or you are not eating at all.
0: A nebo když nejíte vůbec.
1: Then the stomach is complaining.
0: Tak si žaludek taky stěžuje.
1: Loudly he's shouting.
0: A dokonce nahlas křičí.
1: You know? So balance, limited.
0: Takže aby to bylo v rovnováze, v omezení.
1: That will understand what means the yoga.
0: Tak aby pochopili, co to je yoga.
1: And what means the peace.
0: A co to znamená mír.
1: And how to harmonize.
0: A jak dosáhnout harmonie.
1: Don't complain.
0: Nestěžujte si.
1: Don't blame.
0: Neobvinujte.
1: Everything is on ourselves.
0: Všechno je na nás.
1: So this is a part of yoga teacher training.
0: To by měla být součást toho výcviku učitelů jógy.
1: If you are not teacher,
0: pokud nejste cvičitelé,
1: you are not going to become a teacher.
0: A nechystáte se stát cvičiteli.
1: But it's not only for the teacher.
0: Stejně se to netýká jenom cvičitelů.
1: Teacher is getting this kind of instructions, knowledge.
0: Protože učitelé získávají určité pokyny a vědomosti.
1: To make others happy. Relaxed, comfortable.
0: Jak přinést štěstí a uvolnění druhým?
1: And having a free thoughts.
0: Aby se druzí cítili dobře a měli svobodné myšlení.
1: That kind of peace, which whole week it will guide you.
0: A získali takový mír, který je povede celý týden.
1: Thanks to many big cities.
0: Díky mnoha velikým městům.
1: And in Europe,
0: v Evropě,
1: many parks. So if you can't go somewhere far distance,
0: je mnoho parků. Takže když nemůžete odjet někam daleko,
1: go with the group in your beautiful park.
0: Tak běžte aspoň s tou svojí skupinou do nějakého
1: on
0: hezkého
1: the, that
0: parku.
1: Direction where there's less cars are moving.
0: Tam, kde nejezdí tolik aut.
1: And do there something.
0: A cvičte tam.
1: Meditation.
0: Můžete meditovat.
1: Pranayama.
0: Věnovat se pranajámě.
1: Even with open eyes you can do your pranayams and look to the trees.
0: Můžete dělat pranajámu s otevřenýma očima a dívat se přitom na stromy.
1: That will create a very happy, healthy relation with your friends or students.
0: To vytvoří velice příjemný, zdravý, šťastný vztah mezi vámi a vašimi studenty.
1: Don't go there and don't allow that who only coming selfishly chatting and backbiting.
0: Ale neberte sebou takové studenty, kteří tam chodí jenom, aby se popovídali a třeba někoho pomluvili přitom.
1: You have many complaining. You have many negative and positive things.
0: Lidé si hodně stěžují a mají různé pozitivní a negativní komentáře.
1: You have the stress.
0: Máme stres.
1: Many other things in office.
0: Spoustu dalšího v kancelářích.
1: So when you come for one weekend.
0: A tak když přijedete na jeden víkend.
1: Then withdraw thyself.
0: Tak se od toho odtáhněte.
1: From that parpanch. The parpanch means nonsense talking.
0: Od toho parpanch. A parpanch znamená prostě nesmyslné hovory.
1: This responsibility, that, this person is not good, that person is not good.
0: A tenhle člověk není dobrý a tamhle ten člověk není dobrý a tohle by měl udělat a tohle by neměl dělat.
1: In one company,
0: v jedné společnosti,
1: 30 people are working.
0: Pracuje 30 lidí.
1: And in reality, all these 30 are not in harmony. Not in harmony.
0: A ve skutečnosti těch 30 lidí spolu nevychází dobře.
1: So, it's not easy to create the harmony.
0: Není snadné vytvořit harmonii.
1: You know, it's not. It's not easy to create harmony in the family.
0: A není snadné vytvořit harmonii v rodině.
1: In beginning when you decide to find some partner and you find and you want to marry and how nice and how happy, you know.
0: Na začátku, když si najdete partnera, tak je to všechno krásné, máte pocit, že jste našli.
1: But maximum 1 year.
0: Toho pravého, s kým budete šťastní, ale maximálně to trvá
1: rok.
0: Or
1: if you can expand like rubber.
0: A snažíte se od sebe oddělit jako guma.
1: 1.5 or 2 years.
0: Tak to trvá rok a půl nebo dva.
1: Then that harmony between husband and wife is getting lost.
0: A pak se ta harmonie mezi manželem a manželkou ztrácí.
1: Then it comes, why not you?
0: Pak jeden říká, proč ty nemůžeš něco?
1: Why don't you do it?
0: Proč to ty neuděláš?
1: I don't like this.
0: Já, mně se to tak nelíbí.
1: Oh God, if I will know your nature.
0: Že kdybych věděla, jaký seš.
1: So, that kind of atmosphere creates in the family and in the companies.
0: Čili takováto atmosféra se pak vytváří v rodině i ve společnosti.
1: And what you call, one want to be boss and other want to be other boss and want to be that this person retires and I would take this work and I would have this position.
0: A v kanceláři to pak je tak, že si člověk říká, a já bych tomu měl šéfovat a tenhle ten už by měl jít do důchodu a já bych měl jít na to jeho místo, o to mám zájem.
1: You will say, how does Swamiji know this?
0: A vy si řeknete, jak to ten Swamiji ví?
1: I was not working in any company.
0: Já jsem v žádné takové společnosti nepracoval.
1: But they tell me.
0: Ale lidé mi to říkají.
1: How is the situation?
0: Jaká je situace?
1: Sometimes it's unbearable.
0: Někdy je nesnesitelná.
1: And what they are using the words.
0: A slova, která používají.
1: And talking. So it's not good.
0: Když o tom mluví, tak vím, že to není dobré.
1: But we are depending. We need money.
0: Ale jsme na tom závislí, protože potřebujeme peníze.
1: We are scared.
0: A bojíme se.
1: But how we will survive?
0: Jak přežijeme bez práce?
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So if you could try to change people.
0: Pokud byste zkusili změnit lidi.
1: Ask them.
0: Můžete se jich zeptat.
1: Come only once for 1 week.
0: Přijďte jenom na jeden týden.
1: Then I will show you how it is.
0: A já vám ukážu, jak to je.
1: They will say yoga.
0: A ty lidi budou říkat yoga.
1: We don't want this.
0: To nechci.
1: So just come.
0: Tak jen přijďte.
1: But clean your thoughts.
0: Abyste se vyčistili myšlenky.
1: Doctor said, I can help you if you help me.
0: Lékař říká, já vám můžu pomoct, když vy pomůžete mně.
1: Means follow the doctor's instructions.
0: To znamená řídit se těmi pokyny lékaře.
1: Holy Guruji told once a story when he came to Europe.
0: Holy Guruji, když přijel do Evropy, tak jednou vyprávěl takovou historku.
1: About two ants.
0: O dvou mravencích.
1: So one ant was living in the sugar mountain.
0: Jeden mravenec žil v cukrové hoře.
1: And the second was living in the Salzburg.
0: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
1: So there was somewhere a conference.
0: A někde byla nějaká konference.
1: So the ants came together.
0: A ty dva mravenci se potkali.
1: And they were having breakfast or something.
0: A měli tam společnou snídani.
1: And they were talking each other.
0: A povídali si spolu.
1: So one ant tells the other ant.
0: A ten jeden mravenec povídá druhému.
1: Sister, from where are you?
0: Sestro, odkud jsi?
1: She said, I'm from Salzburg.
0: A ona říká, já jsem ze Salzburku.
1: Salzburg means the salty mountain, okay?
0: Čili Salzburg znamená Solnohrad, nebo
1: I mean
0: Slaná
1: not
0: hora.
1: The city of in Austria.
0: Čili to je to město v Rakousku.
1: If they are feeling guilty, is their mistake.
0: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
1: But they will accept.
0: Ale přijmou to.
1: Because they are rich.
0: Protože jsou bohatí.
1: From the salt.
0: Mají ze soli.
1: You know, old time.
0: Víte, jak to bylo v dávných časech?
1: It was not easy to get a salt.
0: Nebylo snadné získat sůl.
1: Salt was the biggest business.
0: sůl byla ten největší obchod.
1: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
0: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That humans cannot eat too much salt.
0: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
1: Otherwise will be very expensive.
0: Jinak by to přišlo velmi draho.
1: Is it you are from the salt mountain?
0: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze slané hory?
1: Said yes.
0: Ano.
1: Salt is very good.
0: Sůl je velmi dobrá.
1: We live from salt.
0: My z té soli žijeme.
1: He said really?
0: Opravdu?
1: It's not good. It's so salty.
0: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
1: So the ant from the salt mountain said, "You don't know what does it means."
0: A tak ten mravenec té slané hory říkal, ty nevíš, co
1: it's
0: to je sůl.
1: Tasty.
0: Je velmi lahodná.
1: Come, my sister.
0: Pojď, sestřičko.
1: I will introduce you my salt mountain.
0: Já tě provedu tou svojí slanou horou.
1: And where are you living?
0: A kde žiješ ty?
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: In Brazil.
0: V Brazílii.
1: No. The sugar loaf. But that was in ancient time the one of the biggest shivalinga.
0: Za dávných časů tam byl jeden z největších shivalingam.
1: But when the Portuguese came.
0: Ale když přišli Portugalci,
1: then they did not know what to do.
0: Tak si nevěděli, co s tím.
1: So they gave the sugar loaf.
0: A tak to nazvali jako
1: but it is a shivalinga.
0: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to shivalingam.
1: Do you know that?
0: Znáte to? Víte o tom?
1: No. You don't know the sugar loaf?
0: Neznáte to místo v Brazílii?
1: Yes. That means where the Christ statue is like this on the top.
0: Je to to místo, kde je socha Krista.
1: And he was holding my hand.
0: Všichni ho jakoby drží za ruce.
1: To fly together.
0: Abychom letěli společně.
1: But I said, Christ, you remain here.
0: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
1: So you balance here the atmosphere.
0: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
1: So, what is the sugar?
0: Co to je ten cukr?
1: I heard people get diabetes.
0: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
1: He said, no.
0: Ne, ne.
1: Sugar will not get digested. And how it is?
0: A jaké to je?
1: Oh, when you will test.
0: Až ochutnáš cukr.
1: You will forget everything.
0: Tak na všechno zapomeneš.
1: Sugar.
0: Cukr.
1: Is it sweet?
0: Je sladký.
1: And she said, what is sweet?
0: A co to je sladký?
1: Oh, something tasteful.
0: To je lahodné.
1: Come, I invite you to my sugar.
0: Pojď, zvu tě na můj cukr.
1: So the ant from Salzburg, Salt Mountain.
0: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku.
1: Goes to visit the sweet mountain.
0: Jede na návštěvu do cukrové hory.
1: And what she did that ant?
0: Ale co udělal ten mravenec?
1: In case of case.
0: Pro všechny případy.
1: That I will not hunger.
0: Abych netrpěl hladem.
1: So she put the two balls of the salt in the gums.
0: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrnička soli do dásní.
1: And she walked to the sugar mountain.
0: A šla k té cukrové hoře.
1: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
0: A tam mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory.
1: And she brought plateful sugar.
0: Jí přinesla plný talíř cukru.
1: Sister, test this.
0: Sestřičko, ochutnej.
1: And she was testing.
0: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
1: It's the same test.
0: A teď to chutná stejně.
1: It's like my salt.
0: Je to skoro jako moje sůl.
1: It became something funny test.
0: Má to takový zvláštní příchuť.
1: It can't be salty.
0: To nemůže být slané.
1: It is.
0: Ale je.
1: Then he said, sister, can you open your mouth?
0: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
1: And she opened mouth.
0: A když ta mravenčice otevřela pusu,
1: big salt pieces.
0: Tak tam byly dva velké kusy soli.
1: What is this?
0: Co to je?
1: My salt.
0: To je moje sůl.
1: Please, can you take out for a while?
0: Můžeš si ji prosím na chvilku vyndat?
1: Brush your teeth.
0: A vyčistit si zuby?
1: Clean your mouth.
0: Vypláchnout ústa?
1: And so she did.
0: A tak ta mravenčice to tak udělala.
1: And then gave the sugar.
0: A potom dostala cukr.
1: Said, wow! In my life first time, my eyes opened.
0: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
1: My all senses become active.
0: Všechny smysly se probudily.
1: This is great.
0: To je veliké.
1: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
0: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
1: Yes, land is very expensive.
0: No, tak pozemky jsou tady hodně
1: drahé. But we will organize for you some milliliter.
0: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
1: Is enough for that.
0: Na venci to bude stačit.
1: So when you invite someone to that retreat,
0: když někoho pozvete na,
1: or a weekend,
0: na ten seminář na víkend,
1: then tell these people,
0: tak těm lidem řekněte,
1: now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
0: Ať si neberou sebou všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti a tak dále.
1: Come to the sweetness of the prakriti.
0: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
1: The nature.
0: Prakriti.
1: Immediately when we come to such a park,
0: okamžitě, když přijdeme do takového parku,
1: our all senses are relaxed.
0: Tak se všechny naše smysly uvolní.
1: Our lungs.
0: Naše plíce.
1: Our respiratory.
0: Celý dýchací systém.
1: Our digestive system.
0: Celý trávicí systém.
1: Our eyes.
0: Oči.
1: You see how God have done every tree's little different color.
0: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jinou, jiné zabarvení.
1: And every tree have different design of the leaves.
0: A každý strom má jinak designované listy.
1: How many seeds they had?
0: Kolik nůžek to muselo být?
1: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
0: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
1: They saved the all the leaves.
0: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
1: but
0: ty listy.
1: Same size.
0: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
1: Same patterns.
0: Stejný vzorec.
1: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
0: To je ta prakriti, příroda.
1: So everyone have the same.
0: Každý to má stejné.
1: Their qualities.
0: Každý má svoji kvalitu.
1: Harmonizing.
0: Harmonizační.
1: The peace.
0: Mír.
1: The blessing of nature.
0: Požehnání přírody.
1: The glory of the God's creation.
0: Sláva Božího stvoření.
1: What we call the love.
0: To, co nazýváme láskou.
1: Is not the love.
0: To není láska.
1: The glory.
0: Je to sláva.
1: The beauty.
0: Je to krása.
1: The harmony.
0: Harmonie.
1: The joy.
0: A radost.
1: The immortality.
0: Nesmrtelnost.
1: That words we should use.
0: Měli bychom používat tato slova.
1: This kind of words we should use. Nowadays love love love love love love. Everything begin love love love love love.
0: Dnes se neustále mluví o lásce, všechno je láska, láska.
1: And now
0: láska.
1: You don't know what is love.
0: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
1: So the love has become rotten switch skin.
0: Z lásky se stalo
1: under the tree.
0: Jako ty spadané švestky pod stromem.
1: With lot of worms.
0: Kde už jsou různé červy a kde to hnije.
1: So glory, blessings,
0: takže
1: divine,
0: sláva, požehnání,
1: mercy,
0: milost,
1: happiness,
0: štěstí,
1: liberation,
0: osvobození,
1: peace,
0: mír,
1: greatness,
0: velikost.
1: That words are called the love.
0: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
1: So God is love.
0: Bůh je láska.
1: But which love?
0: Ale jaká láska?
1: Now people understand so different.
0: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
1: Immediately human brain goes when you said love you.
0: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
1: immediately goes to the tendency of the sex.
0: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
1: and that vnímání. Is the disharmony in the humans.
0: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
1: Only humans.
0: Jenom mezi lidmi.
1: Not animals.
0: Zvířat se to netýká.
1: No. No animals, no birds, no creatures.
0: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
1: Tell the birds, love you.
0: Můžete říct ptáku, miluju tě.
1: And she said,
0: a on vám takto odpoví.
1: What?
0: Cože?
1: Are you crazy?
0: Zbláznil ses?
1: Is it not time for that?
0: Na to není teď doba.
1: In the spring.
0: Až na jaře.
1: Relax the human.
0: Buď v klidu, člověče.
1: So, retreat.
0: Čili takový.
1: Means we need to be retreat ourselves. Čili. We were treated, but we lost it and now we treat again.
0: Zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
1: And seminar is good.
0: A na to je dobrý seminář.
1: But in German, seminar is also again a little bit not a good word.
0: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
1: If you make two words,
0: když vytvoříte dvě slova,
1: then it's semi.
0: Tak to mezi je semi.
1: And semi means small.
0: A semi znamená jako malý, poloviční.
1: Little small. And now is stupid.
0: A teď taky to znamená hloupý.
1: So little stupid.
0: Čili trošku hloupý.
1: Yeah. So everybody comes like little stupid.
0: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako že and je trochu hloupý.
1: They become wise. They again become normal.
0: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
1: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
0: Čili stát se učitelem jógy.
1: And make a happy your students.
0: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
1: When they come to your yoga room.
0: Když přijdou do cvičebny.
1: Tell something.
0: Tak jim něco řekněte.
1: Nice.
0: Povězte něco hezkého.
1: That they begin to laugh a little bit.
0: Aby se na začátku trošku zasmáli.
1: Not like sit down.
0: Neříkejte, sedněte si.
1: Lie down.
0: Lehněte si.
1: Now, raise teď, your one leg up.
0: Teď zvedněte jednu nohu.
1: Cycling.
0: A jízda na kole.
1: So, there are some students. The teacher should smile.
0: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
1: Your words should be like the drop of the nectars.
0: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
1: Our being should be like these trees.
0: Měli bychom být, jako jsou tady ty stromy.
1: Therefore it is said, oh my mind.
0: Proto se říká o moje mysli.
1: Be like a tree.
0: Buď jako strom.
1: In any situation.
0: Jakékoliv situaci.
1: Snow.
0: Ať je sníh.
1: Ice.
0: Led.
1: Storm.
0: Bouře.
1: Drought.
0: Sucho.
1: Rain.
0: Déšť.
1: In every many situation.
0: V jakékoliv situaci.
1: Very hot.
0: Ať je hodně horko.
1: But the tree will stay on the same place.
0: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
1: She endures.
0: Všechno vydrží.
1: Heat, cold, drought.
0: Vydrží vedro, horko, sucho.
1: Storms.
0: Bouře.
1: Because tree knows its dharma.
0: Protože ten strom zná svoji dharmu.
1: That I am here for all.
0: Protože já jsem tady pro všechny.
1: I will suffer.
0: A budu trpět.
1: But I will not let others suffer.
0: Ale nenechám ostatní, aby trpěli.
1: You never know when somebody will come.
0: Nikdy nevíte, kdy někdo přijde.
1: Some birds and would like to have a shelter here.
0: Třeba nějaký pták a bude tady hledat útočiště.
1: The flood will come.
0: Přijde povodeň.
1: The ants and other creatures know they will climb up. On me.
0: A mravenci a ostatní stvoření budou vědět, že na mě můžou vyšplhat.
1: One comes in a very hot, find a shadow.
0: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
1: And if they go away, I don't mind.
0: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
1: If they come, I give them shelter.
0: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
1: I give them flowers.
0: Dávám jim květy.
1: I give the fruits.
0: Dávám jim plody.
1: Someone, they are very nasty.
0: A někdy se ke mně chovají hrubě.
1: They throw the stone to take my fruit down.
0: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
1: But my dharma.
0: Ale moje dharma.
1: My nature.
0: Moje přirozenost.
1: Tree said.
0: Říká strom.
1: I never take the stone back and throw on them.
0: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
1: I endure.
0: Já to vydržím.
1: Their nastiness.
0: Vydržím jejich hrubost.
1: I throw them.
0: A hodím po nich.
1: My fruit.
0: Nebo hodím
1: instead of the stone,
0: své ovoce místo kamene.
1: I give them fruits.
0: Místo kamene jim dávám plody.
1: So one slip on this cheek.
0: Čili když mě udeří na jednu tvář,
1: I will not give them also slip on their cheek.
0: Tak já je neuhodím na zpátek.
1: But I will give beautiful other cheek.
0: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
1: Let them have.
0: Ať to mají.
1: That is the nature of the tree.
0: Taková je přirozená povaha stromu.
1: Therefore, there are four things that are holy on this earth.
0: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
1: Sarovar, the lake.
0: Je to Sarovar, jezero.
1: Lake keeps water for all.
0: V jezeře je voda pro všechny.
1: Tarovar, the trees.
0: Tarovar, to jsou stromy.
1: Is for others.
0: Ty jsou tu pro druhé.
1: And the scent.
0: A světec.
1: And the rain.
0: A déšť.
1: They are not doing for themselves.
0: Ti to nedělají pro sebe.
1: They are giving for others.
0: Ale dávají druhým.
1: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
0: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
1: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at home.
0: A neříkejte si, tak tady teď přišel si zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe. Ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, Hari Om.
1: Of course you should go with your friends.
0: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
1: But give equal feelings to all.
0: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
1: If you make differences between your students.
0: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
1: Then without words.
0: Tak beze slov.
1: The stink atmosphere spreads.
0: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
1: Then your teachers or the students are decreasing.
0: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
1: So,
0: budou ubývat, pardon.
1: Teacher needs, the student needs respect.
0: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
1: Harmony.
0: Harmonii.
1: Kindness.
0: Laskavost.
1: Space.
0: Prostor.
1: Good atmosphere.
0: Aby tam byla dobrá atmosféra.
1: And good teachings.
0: A dobré učení.
1: And respecting them.
0: Abyste je respektovali.
1: Then let them go at home happy.
0: Aby odcházeli domů šťastní.
1: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
0: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
1: But to learn to give them sympathy.
0: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
1: That after such atmosphere in the office.
0: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích.
1: You come to the your yoga class.
0: Přijdou do vašeho kurzu jógy.
1: And you feel happy.
0: A budou se cítit šťastní.
1: But when you come from the office.
0: Ale když přijdete z kanceláře.
1: And you come to your teacher.
0: A přijdete za svým učitelem.
1: And teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident. Oh God, this is what a terrible thing. Yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, this we know everything whole day.
0: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo, já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem, a měl jsem nehodu, musel jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí. Tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
1: Please don't put this stress on us more.
0: Prosím, nepřidávejte ještě svůj stres k tomu
1: so,
0: našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here, equally will rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: Ať jsou to trny,
1: sand,
0: nebo skála, nebo písek,
1: plant,
0: anebo rostliny,
1: or the grass.
0: Nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro, chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš.
1: You can liberate me. You can rescue me from this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Máji.
1: Therefore, we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Satguru satsangyari oluavere. Oluavere nen bharjavere. So I'm longing, looking forward for my yoga friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: Pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku.
1: That he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Hariom.

0: केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Moje uctivé pozdravení jeho svatosti Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansovi Svamijimu.
0: Om Namo Narayan and Hari Om to all the sannyasis.
1: Om Namo Narayan and Hari Om všem sannyasinům.
0: Good evening and Hari Om to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: Dobrý večer vám všem, kdo jste tady přítomní a kdo se díváte přes Swamiji TV.
0: I had already my part in the morning, so today in the evening we will talk.
1: Já už jsem měl přednášku dopoledne dnes, takže je řada na Vivek Purijim.
0: But you know we can't skip this.
1: Ale víte, že nemůžeme vynechat tady to učení.
0: So we will do this and then we will see what Vivek Purijim will give you.
1: Takže napřed tohle.
0: Shri Gurubhyo Namaha Hari.

0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंसम श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय।
1: जय
0: हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
2: प्रणाम गुरुदेव।
1: प्रणाम गुरुदेवो।
2: हरि ओम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
1: हरि ओम मिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
2: टुडे इज सो नाइस टू सी यू नियर।
1: Dneska je tak hezké, že vás vidím blízko.
2: It is nice to see you very near, not half kilometer far and at your city.
1: Je hezké, že jste blízko a ne ve vzdálenosti půl kilometru.
2: And it's much better energy to feel.
1: A je to mnohem lepší energie, která se
2: All
1: dá vnímat.
2: More closer now to the Abba Mandal of our Gurudev.
1: A jsme také blíž Gurudevovi.
2: Today they come to my mind one story.
1: Dnes mi přišla na mysl jedna historka.
2: Because during the morning Swamiji were with other people go to the little not horse riding but coach and you know this with the horse this chariot carriage, yes.
1: Protože Swamiji se jel ještě s dalšími lidmi projet na koních, na povoze s koňmi.
2: And it was the old way of transport.
1: A byl to takový starý způsob dopravy.
2: Two horses,
1: mít dva koně,
2: and approximately 10-12 people.
1: A tak 10-12 lidí.
2: Poor horses.
1: Chudáci koně.
2: But in that moment I remember one nice story.
1: Ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh.
2: That was one big family.
1: Byla jedna veliká rodina.
2: Approximately same quantity. 12 people, lot of children, lot of stuff, everything in the one this chariot.
1: A byla to zhruba stejně velká rodina, nějakých 10-12 lidí, měli spoustu dětí a spoustu věcí a všechno to vezl ten jeden povoz.
2: And that was some nomad.
1: Byla to taková rodina nomádů.
2: What means they are traveling from here to there?
1: Kteří putovali z místa na místo.
2: And with that family was also one dog.
1: A s tou rodinou také žil jeden psík.
2: And then dog, you know how is the dogs.
1: A víte, jak se to má se psy?
2: Running here and there.
1: Pobíhají sem a tam.
2: In the one moment you can't see anymore your dog.
1: Je v jednu chvíli je ani nevidíte.
2: But they came back.
1: Ale zase se vrátí zpátky.
2: And whole day dog was running here and there.
1: A tak ten pes celý den pobíhal sem a tam.
2: But afternoon,
1: ale odpoledne,
2: dog was tired.
1: Byl ten pes už unavený.
2: And also sun became strong.
1: A také slunce bylo silnější.
2: And that dog slowly come under the this chariot.
1: A tak ten pes zalezl jakoby pod ten povoz.
2: And whole day running.
1: Celý den pobíhal.
2: Tired.
1: Byl unavený.
2: Thirsty.
1: Měl žízeň.
2: He started to think.
1: A začal přemýšlet.
2: This human.
1: Tyhle ti lidé.
2: Torturing me.
1: Ty mě trápí.
2: Look. So big chariot.
1: Podívejte se, jak je to veliký ten povoz.
2: How many people up?
1: A kolik lidí na něm sedí?
2: And this stuff.
1: A kolik toho mají sebou.
2: And everything I am carrying on my back.
1: A to všechno nesu na svém hřbetě.
2: And you know how a dog is looking when he's tired.
1: Víte, jak
2: the tongue is.
1: Pes vypadá, když je vyčerpaný, jak mu visí jazyk s tlamy.
2: Really, they are torturing me.
1: A ty mě tak mučí.
2: No, I will not anymore carry all this stuff. Even two horses I am carrying.
1: Ale už to nevydržím a už to neponesu. A dokonce i ty koně abych nesl.
2: No, I will stop.
1: Teď s tím končím.
2: And after a few kilometers.
1: A po několika kilometrech
2: he decided to stop.
1: Se rozhodl, že zastaví.
2: Now they will see when I am not carrying them how is the hard to walk.
1: Teď uvidí, když už je nebudu nadnášet, jak těžké to pro ně bude.
2: And he stopped.
1: A zastavil.
2: But chariot continued to go.
1: Ale povoz jel dál.
2: Usually there is our situation.
1: To je obvykle situace, ve které jsme.
2: That we also think, oh, how many things I am doing.
1: Taky si říkáme, kolik toho všeho dělám.
2: And that is not only problem with the dog and with us.
1: A není to problém jenom se psem a s námi.
2: Same story is in the Ramayana.
1: Stejný příběh je totiž i v Ramayáně.
2: When great Hanumanji,
1: když ten veliký Hanumanji,
2: in the one moment sit and start to think.
1: Se v jednu chvíli posadil a začal přemýšlet.
2: Yes, I do a lot of things.
1: Dělám toho opravdu hodně.
2: I found a Sita.
1: Našel jsem Situ.
2: I fly to found the cure.
1: Zaletěl jsem tam, abych našel ten lék.
2: For the Rama and Lakshman.
1: Pro Rámu a Lakshmana.
2: Bridge also.
1: Taky ten most.
2: Everything I do.
1: V podstatě všechno dělám já.
2: Look, really, Rama was here.
1: Vážně, Rama byl tady.
2: But I do.
1: Ale fakticky to dělám já.
2: And in that moment.
1: A v tom okamžiku.
2: He was sitting near the Ram.
1: Seděl poblíž Rámy.
2: Ram immediately recognized the thoughts of the Hanumanji.
1: A Ráma okamžitě spozoroval ty Hanumánovy myšlenky.
2: And what to tell in that moment?
1: A co v tu chvíli říct?
2: First you start with the compliment.
1: Napřed začnete chválit.
2: Oh, you great.
1: Oh, jsi tak veliký.
2: You make really so much for me.
1: Opravdu toho pro mě děláš tolik.
2: But I have one task more for you.
1: Ale mám pro tebe ještě jeden úkol.
2: Yes.
1: Ano.
2: Please give this ring.
1: Prosím tě, dej tady ten prsten.
2: To the one sage.
1: Jednomu mudrci.
2: And that sage was very far on the Himalaya.
1: A ten mudrc byl zrovna daleko v Himalajích.
2: And it is very hard to reach that area.
1: A v místech, které byly velmi těžko dostupné.
2: But you are mighty Hanuman, you are able to do this.
1: Ale ty jsi ten mocný Hanuman a ty to dokážeš.
2: And he said yes, my lord, I will do for you.
1: Řekl ano, můj pane, pro tebe to udělám.
2: He took the ring.
1: Vzal si prsten.
2: And he was traveling.
1: A vydal se na cestu.
2: It was really hard to reach.
1: Bylo to
2: Rishi.
1: Toho Rishiho bylo opravdu velmi těžké se k němu
2: and
1: dostat.
2: Finally he reached to the Rishi.
1: Ale nakonec byl u něj.
2: He bowed down to the Rishi.
1: Sklonil se před ním.
2: And gave the ring from the Rama.
1: A předal mu Rámu v prsten.
2: Rishi said, put in the some veil.
1: A Rishi se na něj podíval a odhodil ho do nějaké nádoby.
2: Imagine yourself.
1: Tak představte si sami sebe.
2: Anger start.
1: Jak ve vás začne.
2: And Hanuman was really with the great fire inside.
1: Se vzmáhat zlost a v Hanumanovi to hodně hořelo.
2: How is possible?
1: Jak je to možné?
2: That is a ring from the Ram and you just throw down.
1: Vždyť je to prsten od Rámy a ty jsi ho jenom tak odhodil.
2: And also that sage.
1: A taky.
2: So that is the Hanuman. Little shake it.
1: A taky ten Rishi viděl, že vlastně ho tam posílá Ráma.
2: And he said yes. Always in that moment, what Swamiji teach us when somebody with such emotion come to you, yes, okay.
1: A že se v Hanumánovi začínají zvedat ty emoce, tak se ho snažil tak jako uklidnit, tak jako Swamiji to s náma dělá.
2: I make a mistake.
1: Ano, to jsem teda udělal chybu.
2: Please. Give me once more that ring to see.
1: Prosím tě, tak dej mi ten prsten ještě jednou, ať se na něj dobře podívám.
2: And Hanumanji put the hand inside.
1: A Hanumanji tam vložil ruku.
2: And he feel that is not any that is not only one ring.
1: A nahmatal, že tam není jenom jeden prsten.
2: But so many rings inside.
1: Ale že je tam spousta prstenů.
2: And he put out.
1: A vyndal hrst.
2: And opened the fist. And he saw that is inside 10, 20 same rings.
1: A když rozevřel pěst, tak viděl, že tam je 10 stejných prstenů.
2: And suddenly, what is this?
1: A co to teda je?
2: And sage, this rishi said to him, every time when Vishnu incarnate on the earth,
1: a ten rishi mu řekl, pokaždé, když se Vishnu inkarnuje na zemi,
2: he give me token of the appreciation, love, ring.
1: Tak mi na znamení své lásky a úcty předává prsten.
2: In that moment, Hanuman realized.
1: A v tu chvíli se Hanuman uvědomil.
2: What is very important also for us to understand.
1: To, co je i pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
2: That was so many before us.
1: Že bylo,
2: and it will be so many after us.
1: Bylo mnoho takových před námi a bude mnoho takových po nás.
2: And that dog was thinking I am a doer.
1: A ten pes si myslel, to dělám já.
2: And finally he was disappointed.
1: A nakonec byl zklamaný.
2: Because if we think I am a doer, without me this world will stop.
1: Protože když si myslíme, to všechno je na mě, já to dělám a beze mě by se to všechno zastavilo.
2: Everything is working only because of me.
1: Všechno funguje jenom díky mně.
2: That chariot is going only because of me.
1: Ten celý povoz jede jedině díky mně.
2: I am a great organizer.
1: Já jsem veliký organizátor.
2: No.
1: Tak ne.
2: Only what is important for us.
1: To, co je jedině pro nás důležité.
2: To understand and to pray. To be the tool.
1: Abychom rozuměli tomu, že jsme jenom nástrojem a abychom se za to modlili.
2: And we are something like a hammer.
1: Jsme něco jako kladivo.
2: And hammer is happy.
1: A kladivo je šťastné.
2: When somebody took and worked with that hammer.
1: Když ho někdo vezme do ruky a pracuje s ním.
2: Because with that hand, hammer is just sitting somewhere in the corner.
1: Protože bez té ruky by se to kladivo jenom někde povalovalo v rohu.
2: And always be aware that and pray, please God.
1: A buďte si toho vědomi a modlete se za to, prosím Bože.
2: Give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
2: Give me chance to be your tool.
1: Dej mi možnost být tvým nástrojem.
2: Because in that moment when you are a tool of divine force.
1: Protože v tu chvíli, kdy se stanete nástrojem té božské síly.
2: In that moment that divine force is flowing through you.
1: V tu chvíli ta božská síla proudí skrze vás.
2: And you feel completely different.
1: A vnímáte to úplně jinak.
2: You know this? Yes.
1: Víte to, znáte to?
2: When you are leading yoga class.
1: Když vedete kurz jógy.
2: When you start Nahamkarata Prabhudip Karata Mahaprabhudip Karata Hikevalam.
1: A začnete
2: you start yoga class.
1: Začnete touto mantrou, začnete lekci.
2: Maybe on the beginning of yoga class you feel oh my God.
1: No, možná na začátku té lekce cítíte něco jako oh můj Bože.
2: But after yoga class.
1: Ale když hodina skončí.
2: You feel full of the energy.
1: Tak se cítíte nabití energií.
2: Why? Because.
1: Proč?
2: You said nahamkarta.
1: Protože jste řekli to nahamkarta.
2: And in that moment you pray, please God, please Mahaprabhuji, please Ishta Devata, what you have.
1: Protože v tu chvíli se modlíte, prosím Gurudevo, prosím Mahaprabhuji, prosím Ishta Devato, takový, jakého máte.
2: Please give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
2: To serve.
1: abych mohl sloužit.
2: To be a tool.
1: Abych byl nástrojem.
2: And in that moment that divine energy flow through you.
1: A v tu chvíli ta božská energie pak proudí skrze vás.
2: It is not only leading yoga class.
1: A netýká se to jenom vedení lekcí jogy.
2: Any seva.
1: Je to
2: any karma yoga.
1: Seva, jakákoliv karma yoga.
2: But it's very important to be invisible.
1: A je velmi důležité být neviditelný.
2: Because if you are visible,
1: protože když jste viditelní,
2: and you do some good karma,
1: a děláte nějakou dobrou karmu,
2: and you expect that you will gain some nice paper with your name,
1: a získáte, předpokládáte, že získáte nějaký hezký papír se svým,
2: and you put on the wall in your office,
1: jménem, nějaký diplom, který si pak vystavíte na zeď,
2: and that everybody who enter in that room see immediately this paper.
1: A každý, kdo vstoupí do té místnosti, tak pak hned uvidí ta vaše papírová ocenění.
2: Somehow you are stand in front of this paper.
1: Tak dokonce i si třeba stoupnete tak, aby jste byli u toho diplomu a byl vidět.
2: We lose everything.
1: A tím všechno ztrácíme.
2: Because of that is nicely said in the Bible.
1: Protože o tom se krásně mluví v Bibli.
2: When you pray, when you fasting.
1: Když se postíš,
2: make that you have nice hair, they said put oil in the hair.
1: Tak tam se říká, když se člověk postí, tak by si měl naolejovat vlasy.
2: What means you look good.
1: Aby vypadal dobře.
2: You look great.
1: Vypadáte skvěle.
2: And what we are doing?
1: A co děláme?
2: Also, we put this hook.
1: Taky si tam dáváme ten háček.
2: Because we want that everybody see that is something happen.
1: Protože chceme, aby všichni viděli, že se něco děje.
2: What is with you? Nothing.
1: Co je s tebou? Nic.
2: You know, that play.
1: Znáte tu hru.
2: That is the common play.
1: Je to běžná hra.
2: Nothing, but I will tell you.
1: No, nic, ale řeknu ti to teda.
2: I'm fasting.
1: A postím se.
2: Why?
1: Proč?
2: Why everybody needs to know that you are fasting?
1: Proč každý musí vědět, že se postíte?
2: That is your private thing.
1: To je vaše soukromá osobní věc.
2: But I am better than you.
1: Ale já jsem lepší než ty.
2: I am fasting and you?
1: Já se totiž postím a ty?
2: And also they said when you pray.
1: A taky se říká, když se modlíš.
2: Go in your room and close your room.
1: Tak běž k sobě do pokoje a zavři se.
2: Not because you are scared that somebody will see you.
1: Ne, protože se bojíte, aby vás někdo náhodou neviděl.
2: Or you are ashamed of that.
1: Nebo že byste se styděli za
2: no,
1: to.
2: No, we are not ashamed about this.
1: Ne, za to se nestydíme.
2: But if you do openly.
1: Ale když to děláte jakoby otevřeně.
2: You are showing.
1: Tak to děláte jakoby na odiv. Ukazujete to.
2: Last time.
1: Minule.
2: When we fly to India.
1: Když jsme letěli do Indie.
2: I saw one girl.
1: Tak jsem viděl jednu dívku.
2: In this, I will not say the hippie dress, but I will say in this new age dress what you first want to wash.
1: A měla
2: completely
1: takové
2: her and dress.
1: Oblečení ne úplně jako hippie, ale takový new age obleček. A měla jsem chuť jí ho vyprát a jí taky umít.
2: And on the terminal.
1: A bylo to na terminálu,
2: where we wait,
1: kde jsme čekali.
2: She put on the floor mobile phone.
1: A ona si tam dala na zem mobil.
2: And starts to lead yoga class for the people online.
1: A začala vést kurz jógy online.
2: And in that moment I was thinking, oh my God.
1: A v tu chvíli jsem si pomyslel, o můj Bože.
2: If I will not know Vishwaguruji.
1: Kdybych neznal Vishwagurujiho.
2: And nothing about Sri Alakpuriji Siddhapit Parampara about yoga and daily life.
1: A nevěděl nic o parampara a nic o Josef denním životě.
2: Only that I will see.
1: A viděl bych jenom tady to.
2: yoga will not be for me.
1: Tak bych si řekl, yoga není nic pro mě.
2: Because that is not yoga.
1: Protože tohle ale není yoga.
2: That is some showing.
1: To je taková show.
2: That is some ego trip.
1: Je to taková cesta ega.
2: And that is not our path.
1: A to není naše cesta.
2: Always be aware of Hanumanji.
1: Vždycky si buďte vědomi Hanumanjiho.
2: When he realized that a lot of and so many was before him.
1: Když si uvědomil, kolik jich bylo před ním.
2: And so much will be after him.
1: A kolik jich bude po něm.
2: And only pray for grace.
1: A jenom se modlete
2: for great luck.
1: Pro milost a pro to veliké štěstí.
2: To get opportunity to be the tool.
1: Abychom dostali tu příležitost být nástrojem.
2: And what in the beginning, in the moment when Hanumanji had such idea?
1: A na tom začátku, když to všechno napadlo Hanumanjiho,
2: Rama immediately saw this.
1: Tak to Rama hned viděl.
2: And he gave the cure.
1: A hned to léčil.
2: Sometimes cure is not pleasant.
1: Někdy ta léčba není příjemná.
2: Because they said on the Latin.
1: Protože v latině se říká.
2: I will not talk on the Latin.
1: Já neřeknu to latinsky.
2: But they said that the bitter thing is curing and sweet is making that you become ill.
1: Ale význam toho řečení je, že hořké léčí a sladké způsobuje nemoci.
2: Yeah. And that is the one of the rule. Usually the medicine is not sweet.
1: A to je takové pravidlo, že obvykle ty léky nejsou sladké.
2: Medicine is usually not so pleasant.
1: Lék obvykle nebývá úplně příjemný.
2: But we need.
1: Ale je potřebný.
2: And Gurudev is what Swamiji said, not others, that Gurudev can function like a spoon.
1: A Swamiji řekl, že Gurudev funguje jako lžička.
2: Today we talk about coffee in the one moment.
1: Dnes jsme mluvili o kávě.
2: And when you have Turkish coffee, not that espresso, but Turkish coffee.
1: A když máte Turka, kávu s logrem?
2: You have, if it's good coffee.
1: Když je to dobrá káva?
2: You have two fingers of the mud down.
1: Tak dole je té usazeniny kávové na dva prsty.
2: And if you wait, you will have a clear coffee up and mud down.
1: A když si dost počkáte, tak budete mít nahoře tu výbornou kávu a ta usazenina, logr, zůstane dole.
2: But guru is spoon.
1: Ale guru je jako ta lžička,
2: and little stir.
1: Která to trochu promíchá.
2: And in that moment you realize that you have a lot of this.
1: A v tu chvíli si uvědomíte, že tam máte
2: in your mouth.
1: V podstatě takové bláto v puse.
2: And thank you for that, Vishwaguruji.
1: Děkujeme za to, Vishwaguruji.
2: It is not pleasant when you are steering us inside.
1: Protože to není to nic příjemného, když nás tak vnitřně mícháš.
2: The medicine is not pleasant.
1: Lék není příjemný.
2: But we know that we need medicine.
1: Ale víme, že ho potřebujeme.
2: And I always say that is a completely normal if we are angry.
1: A vždycky říkám, že je docela přirozené, normální, že jsme rozčilení.
2: Don't be, oh my God, I am angry, oh, I have a bad thoughts. Yeah, it's normal.
1: Neříkejte si, to je strašné, že se zlobím a že mám špatné myšlenky. To je úplně normální.
2: We are near the centrifuge.
1: Jsme blízko centrifugy.
2: And function of centrifuge is making.
1: Ta základní funkce centrifugy je odstřeďovat.
2: Yes, in the washing machine. You will wash your dirty laundry?
1: Když si vezmete pračku, tak jak se tam pere špinavé prádlo?
2: You need to put the detergent.
1: Musíte tam dát nějaký prací prostředek.
2: Mantra.
1: Máte mantru.
2: You have blessing, you have everything, but needs all the time.
1: Máte požehnání, ale je potřeba to tam důkladně promíchat.
2: And I think that our laundry is not happy that is when is in the washing machine.
1: A myslím si, že ani to prádlo není úplně šťastné, když zrovna se bere v pračce.
2: But after that they have so nice smell.
1: Ale potom tak krásně voní.
2: But it's one problem.
1: Ale je v tom jeden problém.
2: Paramhans Yogananda said very nicely.
1: Paramhans Yogananda to velmi hezky řekl.
2: When you have a nice coat.
1: Když máte hezký kabát.
2: You know, in the previous century, this heavy coat.
1: Víte, že v tom minulém století se nosily takové těžké,
2: like,
1: velké.
2: Yes, like Guruji, yeah?
1: Kabáty.
2: And you have such coat.
1: Jako Guruji nosil takový těžký
2: and
1: kabát.
2: And you enter in the like in Vienna in previous century, this coffee, this cafe, yes, cafe or something. Yes.
1: A vstoupíte do nějaké takové kavárny.
2: Kavana, yes. And people are, especially in that time, smoking and reading the newspapers.
1: Kde lidé zvlášť dřív kouřili a četli noviny.
2: You just enter in.
1: Tak jenom vstoupíte dovnitř.
2: And immediately go out.
1: A okamžitě můžete jít ven.
2: But your coat will weeks and weeks have the smell of the cigarette.
1: Ale v tom kabátě vám ulpí na týdny jakoby zápach cigaret.
2: And that is the our life.
1: A to je náš život.
2: What Vishwaguruji said?
1: Co říkal Vishwaguruji?
2: If you see some muddy lake.
1: Když vidíte nějaké jezero, které je plné bláta.
2: And even you are not throwing the stones inside.
1: Tak i když do toho rybníka nebudete házet kameny.
2: What means you are not making anything bad.
1: To znamená, neděláte nic špatného.
2: But you are near that lake.
1: Ale jenom se přiblížíte k tomu rybníku.
2: And you know that the lake, such kind of the lake, make the methane, this gas.
1: Tak víte, že z takových těch stojatých vod vlastně se uvolňuje metan, různé plyny.
2: And sometimes look like when you are cooking the polenta.
1: A někdy ten metan tak jako vybublává, vybuchuje, jako když vaříte polentu.
2: And make blup.
1: Dělá to přesně tady to.
2: And if you are near,
1: a když jste hodně blízko,
2: that blup will make dirty to you.
1: Tak jak to jakoby vyvře, tak vás to zacáká.
2: And few days ago we talk about ahimsa.
1: Před pár dny jsme mluvili o ahimse.
2: And we talk about great soul, great Pitaji Bhishma.
1: A mluvili jsme o té veliké duši, o Bhishmovi.
2: They said that he was all the time in the white dress.
1: A o něm se říká, že neustále nosil bílý oblek.
2: And that is also symbolically why.
1: A to je také symbolické. Proč?
2: And Vishwaguruji explained.
1: Vishwaguruji.
2: It means that our life is something like a coal mine.
1: Nám to vysvětloval tak, že náš život je něco jako taková uhelný důl.
2: And we need to come in that coal mine in the white dress.
1: A my musíme do té sluje uhelné vstoupit v bílém oblečení.
2: And when we go out of that coal mine, our dress remain white.
1: A když z toho dolu budeme vycházet, tak aby to naše oblečení zase bylo čisté, bílé.
2: That is also in Bhajan of Kabirdas, about Chaudhariya.
1: Také je to v Kabirdasově Bhajanu.
2: For that is not easy.
1: Není to nic snadného.
2: Here, this 3 weeks of seminar, darshan, satsangs.
1: V průběhu těch 3 týdnů, kdy jsme tu měli seminář, darshan, satsangy.
2: Everybody of us was in the washing machine.
1: Tak jsme všichni do jednoho byli v takové pračce.
2: And now is important that this white dress.
1: A teď je důležité, aby ten náš to bílé

0: vlastně mluvíme.
1: And to get opportunity to hear something about this.
0: A abychom vůbec získali tu možnost něco takového si poslechnout.
1: It is wow, so great thing.
0: Tak už to je úžasné.
1: And especially when we try to do something.
0: A zvlášť když se pak na základě toho snažíme něco udělat.
1: It is excellent.
0: Tak je to vynikající.
1: And because of that, don't be I'm not good, I'm bad. No, no, no.
0: A proto si neříkejte, ale já jsem hrozný, já za nic nestojím. Ne, ne, ne.
1: You want to do something for yourself.
0: Chcete udělat něco pro sebe.
1: And when you do something for yourself,
0: a když uděláte něco pro sebe,
1: immediately that will have so big impact for the society.
0: Tak to bude mít okamžitý vliv na celou společnost.
1: Because I know in the previous time,
0: já vím, že dřív,
1: I hear so many times, oh, I can't enter in the public transport.
0: Jsem slýchával, jak lidé říkají, já ani nemůžu vlíst do dopravního prostředku žádného.
1: People are so negative.
0: A lidé jsou tak negativní.
1: Oh, that is a rakshasa around me.
0: Jsou, jako kdyby to byly rakshasové kolem mě.
1: It means that we are not yogi.
0: To znamená ale, že nejsme jogíni.
1: If we are yogi,
0: když jsme jogíni,
1: we will go in the hell,
0: tak klidně půjdeme do pekla.
1: And through our thoughts, through our feelings, we will make from the hell heaven.
0: Kdybychom byli jogíni, tak bychom vstoupili do pekla a našimi myšlenkami a pocity bychom to peklo proměnili v nebe.
1: Yes.
0: Je to tak?
1: Remember this previous time. Yes.
0: Pamatujete si to.
1: And we will do this. Not only try to keep the clean dress.
0: Čili nejenom se snažte udržet si ten čistý
1: oblek. But we will try to
0: oblek.
1: That light what we gain from the Vishwaguruji spread around us.
0: Ale snažte se to světlo, co získáváme od Vishwagurujiho, šířit dál.
1: Sridipna Bhagavana Ki Jai.